svátek Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

S vámi je Martin Ledinský a noční vysílání Rádia Blaník. Je pátek 18. září a svátek má Kryštof. Toto jméno má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Christophoros. Jméno se symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Z Rádia Blaník všem Kryštofům přejeme vše nejlepší k svátku a teď už pro vás máme další písničky. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách přechodně až zatažená. Ráno na Moravě místy jinde se jen ojediněle objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví také déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 13. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
5: Ze všech sil na pořád, budu jaký chceš, abych byl na pořád, budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád, budu ti nosit kytice chrb na pořád, budu světlem pod dveřmi na pořád, budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád, budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád, budu za ruku chytat čas na pořád, budu hlavou o strop bít na pořád, budu se snažit lepší být na pořád, budu ti z očí stírat žal na pořád, budu tvůj klauny principál na pořád, budu hladový ač syt na pořád, budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Písku kreslit kruh na pořád, budu splácet věčný dluh na pořád, budu hlídat dračí sluj na pořád, budu opakovat, že jsem tvůj na pořád, budu vítat slunce rudé na pořád, budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád, budu se ptát, zda něco mám

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, pátek 18. září a svátek má Kryštof. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák Jakub Smolík, je mu 67 let a oslavencem je taky bývalý americký cyklista Lance Armstrong. Dnes je mu 55 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až oblačná, hlavně v Čechách přechodně až zatažená. Ráno na Moravě místy, jinde se jen ojediněle objeví mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví také déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 13. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 18. září. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 110 lety se zhruba po roce od otevření protrhla přehrada Desná. 62 lidí tehdy zemřelo. Byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v historii českých zemí. Tato tragédie se stala 18. září 1916. Před 32 lety ze Staroměstského náměstí v Praze odjel na kole na tříletou cestu kolem světa Vítězslav Dostál. Byl to první Čech, který takovou cestu absolvoval na bicyklu. Stalo se tak v roce 1994. A dnes je to 233 let, co prezident George Washington položil skříbrnou zednickou lžící základní kámen budovy Kapitolu ve Washingtonu DC. Stalo se tak v roce 1793. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník.

Krásné ráno, je pátek 18. září, dnes má svátek Kryštof a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná kampaň Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Akce potrvá do 20. září. Dnes také startuje 33. ročník festivalu Příští vlna Next Wave, zaměřený na divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarnou a jinou alternativu. V Mělníku se koná vinobraní, které nabízí 3 dny hudby, vína a tradičních slavností, včetně nového pojetí sobotního průvodu. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty interpretů jako Olympic, Divoký Bill a nebo No Name. Den městské mobility nabídne na příbramském dětském hřišti zdarma jízdu příbramskou MHD, historickými autobusy po okružní trase a historickým vlakem, a to od 2 do 6 večer. Liberec hostí Den regionálních potravin, představí oceněné výrobce i novou bezobslužnou prodejnu. V Luhačovicích se koná festival čaje, nabídne degustace kvalitních čajů z celého světa, ukázky tradičních čajových rituálů a obřadů, prodej originální keramiky i doplňků končí 20. září. A ve Valašském Meziříčí bude festival světelného umění Světlo Valmes. Nabídne 32 zastavení v ulicích, galeriích, historických objektech i podél Bečvy. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Hezký pátek, krásné ráno, tak jsme se dočkali. Je pátek s datem 18. září. A jaký dnešní den bude?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Bude většinou slunečný, ale chladnější ráno. Očekávejte teploty přes den mezi 18 a 23 stupni a teď po ránu mezi 12 a 7 stupni Celsia. A převažovat bude většinou polojasná. Zpočátku čekáme místy s většinou oblačnost a přehánky, ty budou skutečně výjimečně. Po ránu šoféři pozor na četnější mlhy.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, to je ten den, 18. září je právě den, kdy vyrážíme zase za vámi v rámci letních koncertů. Tentokrát to bude město Čáslav. A já se ještě tak trošku vrátím k tomu včerejšímu rozhovoru s panem starostou. Popřeji hezké ráno a pojďme si hezky česky hrát.

0: Dobré ráno, krásný celý den. Tak co? Taky to někdy dáváte po ránu, takovou tu pěknou rozcvičovací rozběžku, pěkně do schodů, ze schodů, potom někde venku, no konec konců. Já na ty běhy moc nejsem, ale třeba kolega Petr Slíva, ten je na běh naprosto dokonalý.
1: Rádio Blaník. Fandíme českému sportu.
0: A proč jsem začal dnes tak udýchaně? Protože míříme na sever, maraton se totiž neběhá jenom v Bosnu, v Benátkách, v Praze, anebo taky v Brně, ale také v Ústí nad Labem. A v sobotu tam proto lehce omezí dopravu. Do ulic vyběhne asi 9000 běžců, přesto bude uzavírka o něco menší než v minulých letech. Jak říká sám primátor Ústí Petr Nedvědický.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město, jsou otevřené i v průběhu toho závodu. Nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální dopravy. Takže ta omezení jsou skutečně minimální.
0: Šoférům přeju pevné nervy a běžcům jenom ty nejlepší výsledky. Tak hezké ráno a pojďme si dál hrát.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

Hezké ráno, krásný pátek, za chvíli už bude 17:30 a tady u nás jsou připraveny další aktuální zprávy. Já koukám do kalendáře, vidím jméno Krištof, 18. září slaví Krištofové. Tak všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a taky lásky. Ta je k životu prostě potřeba. Stejně tak jako pro pohodové probuzení české písničky. Celou hodinku jenom hezky česky a pokračujeme hned po půl. Já vám přeji hezké ráno.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Ceny pohonných hmot stále rostou. Kvůli nedostatečným zásobám na trhu je litr benzínu meziročně dražší o 10 korun, nafta téměř o 15. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle něj jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Technici znovu připojili druhý temelínský blok do sítě a po neplánované opravě opět začal vyrábět elektřinu. Jaderný reaktor ale běží na 50% výkonu. Policisté vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Mohlo být o mladíka, po kterém pátrali od srpnové pouřky. Jeho totožnost potvrdí genetická expertíza. Na přítomnost lidského těla upozornil soukromý potápěč. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Před víkendem bude střídavě oblačno a polojasno, na horách na severozápadě a západě během dne i s přeháňkami. Odpoledne se teploty dostanou na 18-23 stupňů, na horách bude ale jen kolem 13. Tolik o počasí a hezký pátek přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: třeba nepořádalo město samo, ale jiný pořadatelé.
1: Teď se ale pojďme zase vrátit k našemu zítřejšímu koncertu. Ale to není první akce Blaníku tady. My jsme u vás docela často.
0: Tak ano, já myslím, že už jste tady po čtvrté. Chtěl bych teda pozvat jak občany našeho města, tak občany i širokého okolí, aby v pátek na náměstí přišli. Ti občané, kteří tady ještě v Čáslavi nebyli, tak budou mít možnost i navštívit například Žižkovou síň, anebo se podívat na náměstí z věže kostela Petra a Pavla.
1: Já si myslím, parádní pozvánka na to dnešní odpoledne a večer. Začínáme za 5:05, tedy za 5 minut 17 hodin a budeme se na vás na všechny těšit. Na pódiu kolegyně Iva Lecka. Vy se těšte na nás a my se těšíme pro změnu na vás.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Tady jsme doma. To byl Čechomor na Blaníku a tahle písnička pravděpodobně zazní i příští týden v Prachaticích, protože Čechomor bude součástí toho našeho posledního letního koncertu letošního. Ale dneska přijde ke slovu ten předposlední v Čáslavě a o tom bude řeč v tom dnešním Dobrém ránu. Ale taky si budeme hrát po šesté. Petr Kotval. Kateřina Marie Tichá. A taky Harley. Z toho vyplývá jedno, hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. Teď je 5.53, pátek 18. září. Radio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až polojasno, postupně během odpoledne může být přechodně spíše zataženo, výjimečně může i zapršet. K večeru pak bude mraků postupně ubývat. Teploty vyšplhají na 19 až 22 stupňů. O počasí všechno, je tu Hanka a zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Schodek má klesnout o několik miliard. Levnější naftu a benzín tankují řidiči na severozápadě. Turisté si po příletu do Prahy musí vystát fronty. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda se dohodla na podobě státního rozpočtu na příští rok. Navržený schodek 389 miliard by podle zástupců koalice mohl klesnout o jednotky miliard. Potvrzuje to i ministryně financí Alena Schillerová.
4: Potvrzuji dohodu, nebudu ji specifikovat. Bude o něco nižší, ale jak jsem avizovala již několikrát, budou to skutečně jednotky miliard.
3: Vládní strany se také dohodly, že do konce roku předloží sněmovně návrhy, které by mohly snížit během příštího roku výdaje o dalších 20 miliard. Ceny paliv dál rostou. Litr benzínu je meziročně dražší o 10 korun, nafta téměř o 15. Nahoru je tlačí marže rafinérií, ale výrazně se na celkové ceně podílí také spotřební daň a DPH. Nejdráž tankují řidiči v Praze a na Jižní Moravě, naopak nejlevnější paliva jsou v Karlovarském a Ústeckém kraji. Na pražském letišti trápí turisty dlouhé fronty. Kvůli novému systému Evropské unie, který snímá biometrické údaje, musí všichni na příletu na terminálu 1 čekat i několik hodin. Letiště už pracuje na rozšíření počtu přepážek. Hotovo má být v dubnu příštího roku. O víkendu se uskuteční akce Ukliďme Česko. Během podzimní kampaně budou o 5000 dobrovolníků čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Účast potvrdila asi i stovka škol a hlavním úklidovým dnem bude neděle. Tolik zprávy na Blaníku, startuje Dobré ráno s Petrem a Adél.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník
1: s Petrem Svíbou.
5: Dobré ráno, tak už nám skoro začíná víkend, protože pátek je přece malá sobota, den velkého juchu, jak říká vždycky kolegyně Iva Lecká. Tak se do toho pátku pustíme. Jsme teprve na začátku, za minutu a půl bude 6 a na tom začátku vás čeká teď Petr Kotwald je v tahu, za chvíli Kateřina Marie Tichá a potom už se podíváme na to, jak si zase dneska proplatit účtenky. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku. Teď chvilku po šesté a tohle se stane chvilku po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To totiž znovu uslyšíte tuhle znělku naposledy v tomto týdnu a naposledy v tomto týdnu někomu z vás se pokusíme, vždycky říkám pokusíme, proplatit účtenku, protože ono to není jenom na nás. My chceme, ale chtít musíte taky vy. To znamená, že nejdříve nám musíte poslat, co chcete vůbec proplatit. Těch SMSek máme spoustu, o to vlastně ani tak nejde, ale potom taky musíte být napříjmu. Musíte zvednout telefon a musíte poslouchat Blaník, protože když se dovolám zrovna vám, tak se zeptám, kdo právě na Blaníku dospíval. Jako jsem se včera zeptal Míry.
3: Jsem z Bavorova, teď jedu do Strakonic.
0: A posloucháte u toho Blaník, doufám teda.
3: Samozřejmě, samozřejmě.
0: Tak kdo dospíval?
3: Kabáti.
0: Je to tak? A my vám posíláme 2349 korun za ty nové brýle. Tak tohle byla prostě praxe a podobně to bude probíhat dneska po sedmé. A jestli pak už máme v SMS bráně i tu vaši SMSku, klidně pošlete ještě jednou. Napište na 603 118 118, to je to číslo naší SMS brány a do té SMSky úplně stačí. Obsat z té účtenky tu částku, kterou chcete proplatit, za co to je, přidat vaše jméno, příjmení a kde bydlíte. Tam stačí úplně jenom název obce a poslat. A po sedmé poslouchejte, tak držím palce.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: A za chvíli už počasí. Tohle jsou Roxette Dangerous na Blaníku.

0: Seda Dangerous. Takhle v pátek 18. září po ránu. Jaký ten pátek bude a jaký bude víkend?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady konec pracovního týdne a jaký bude nejen ten pátek z hlediska počasí, tak to nám prozradí Jáchym Rogner z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno, aktuálně nám přibývá od západu v Čechách oblačnost, na oblačno je zataženo. Na Moravě máme méně oblačnost, je tam až skoro jasno, ale místy se vyskytují mlhy, přičemž teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupně Celsia, nejtepleji je v centru Prahy až kolem 12 nebo 13, naopak nejchladněji v kotlinách Šumavy až minus 1 stupni Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek toho pátku?
3: Dnes bude přes den tedy pojasno až oblačno. Během dne se na západě až severozápadě objeví lokálně nějak slabý déšť nebo přehánky, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a oblačnosti už bude ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
2: Pojďme se spolu ještě podívat na víkend, jaký bude.
3: Bude relativně rozdělený. Sobota by měla být slunečnější s maximy mezi 19 až 24 stupni, ale s chladnějším ránem a ojedněli s mlhami. Naopak neděle už bude ve znamení přibývání oblačnosti od severozápadu a odpoledne a večer se přidají srážky na studené frontě. Teploty budou podobné jako v sobotu, ale na jižní Moravě může být až letních 25 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, pěkný den.
0: To byly čerstvé informace z Českého hydrometeorologického ústavu. Je fakt, že teď po ránu je tam poměrně chladno, že je to skoro na svařák, ale to bychom potom už nic neudělali. Zase na druhou stranu je pátek, co? 18. září. Tady Harley a svařák, za 3 minuty bude 7:15.

Daddy Cool a Bonnie M na Blaníku v dobrém ránu. Možná si vzpomenete na jedno vydání Zlatých českých ručiček, kdy vám každý den po 11. hodině představují ty, kteří se díky své šikovnosti mají čím pochlubit. Tak v jedněch předprázdninových ručičkách jsem si povídal s takovým šikovným řezbářem, jmenuje se Petr Moravec, který je schopný, já nevím, třeba do půl hodiny vytvořit dřevěnou sochu, která potom bude zdobit třeba zahradu. Ale hlavně to dělá vždycky pro dobrou věc a své sochy potom draží. A včera jsem od něj měl telefonát s prosbou: Petře, prosím tě, v sobotu budu na Gotthardském posvícení v Českém Brodě a budu tam vyřezávat další sochu anděla, kterou bych chtěl potom vydražit a výtěžek poputuje na konto domova Anna. Nemohl bys to těm lidem ráno říct? Mohl. A rád. A protože Petr, jak jsem jej poznal, je opravdu srdcař, tak se stavte v Českém Brodě a zkuste přihodit. Petr začne řezat zítra v 15.30, dražba proběhne od 18 hodin a mezi tím probíhá v knihovně v Českém Brodě výstava jeho už hotových andělů, které už na dobročinné účely vynesly 530 tisíc. Slušná práce. Tak ať se zítra dílo podaří, a protože vím, že Petr poslouchá Blaník pořád i při řezání, vždycky to má ve sluchátkách, tak ho tímto zdravím. Takže zítra Český Brod, za chvíli krátké zprávy a teď je 6.21.

0: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Českem se masivně šíří podvodné SMS zprávy. Na první pohled vypadají jako běžné upozornění zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky, které se snaží vylákat údaje k bankovnímu účtu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin a hlasy se začnou sčítat po 10. večer. Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. 100 let stará budova se nachází v areálu plzeňských vodáren a v současnosti slouží jako rybí sádky. Tolik krátké zprávy, další už za půl hodiny.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
2: No ale předtím tady bude ještě včerejší host na telefonu. Včera jsem si povídal s první dámou české country Věrou Martinovou a pokud jste to nestihli, tak si dáme opáčko. Už za chvilku, za 2 minuty bude 6:30 a vy jste s Blaníkem. Dobré páteční ráno.

0: Hráli jsme kličkovanou a Dalibor Janda na Bleníku, teď už žádná kličkovaná, ale včerejší host na telefonu byla jim Věra Martinová. Ranní
1: host Radia Bleník. A dnešním ranním hostem na telefonu je, když je ten Mezinárodní den country, první žena české country. Věra Martinová, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: Věro, já vím, že my jsme se domluvili na tom, že mi ten telefon zvednete, ale co byste dělala touhle dobou, kdybychom se nedomluvili?
2: No, přiznám se, že ve většině případů bych možná ještě spala, protože jsem noční pták a s lehce přibývajícím věkem je to spaní čím dál horší, takže někdy je to fajn a ráno je krásný a někdy prostě je to o něco horší, no. Ale dneska je to dobře.
1: Věro, myslím si, že tento rok jste všechny uchvátila tím duetem s Tomášem Klusem. Pojďme začít právě tímhletím duetem. Jak k němu došlo? Jak došlo vůbec k tomuhle spojení, které vlastně nikdo předtím asi zřejmě netypoval?
2: Ano, ano. No tak Tomáš má velmi kladný vztah k tomuhle tomu žánru, což jako je fajn a já ho mám moc ráda, takže jsem ho přizvala, když jsem měla loni koncert v Hibernii ke svým půlkulatinám, tak jsem si ho pozvala jako hosta a on mi nabídl, že napíše teda duet tady pro tuhletu příležitost, což jsem přivítala. Musím říct, že teda, když mi to poslal, tak mě to se strašně líbilo, protože je to písnička, která je chytlavá, optimistická a přitom chytrá, jo. Což je teda doménou Tomášových textů a já si ho za to strašně vážím. No, ale trošku jsme to museli odložit, protože Tomáš dostal nějakou těžkou angínu lonitou dobou, takže bohužel tedy se nezúčastnil toho mého koncertu. No, ale odložili jsme to teda o necelý rok pozdějiš. A vyšlo to vlastně hrozně hezky, tak jako symbolicky, protože já mám letos 40 let soulové kariéry a on měl 40. Takže to vlastně tak jako nakonec bylo k takovému hezkému výročí nás obou.
1: No ty 40 se tam krásně spojily.
2: Tak.
1: Nicméně já už vím, že vy už chystáte nějaké turné k tomu, co bude po té 40.
2: Teď nás čekají hlavně vánoční koncerty, kterých je poměrně hodně. No a taky samozřejmě se doufám uvidíme v O2 Univerzu, kde budu jako host na Tomášově jubilejním koncertu.
1: No na to se speciálně těším teda.
2: Já taky moc, protože nejen Tomáš, ale celá jeho kapela, to jsou tak strašně prýma kluci, že já jsem s nima prostě hrozně ráda.
1: Můžu podepsat, mám je všechny taky moc rád a nedávno jsem si s Tomášem povídal a říkal mi právě, že vyrostl na folku a country, že vlastně jeho táta byl vlastně tramp, takže vyrostl na vás, vyrostl na Nedvědovkách a na všech ostatních. Takže to všechno má pod kůží. Věro, ještě jedna otázka nakonec, kterou dávám každému. Něco, co vás v poslední době potěšilo a může to být jakákoliv maličkost, jakákoliv prkotina.
2: Potěšilo mě třeba to, že můžu teď jezdit na kole konečně, takže to mi dělá vždycky radost sednout na kolo a jet se někam podívat hezky. Teda přiznám se, že mám elektrokolo, ale právě díky tomu prostě nemusím měřit to, že pojedu 10 kilometrů, ale můžu jich klidně ujet 30 a tím pádem vidím spoustu krásných míst v naší vlasti. Takže to je můj teďka nejlepší relax.
1: A máte oblíbenou trasu?
2: No tak já mám různý trasy, že já mám jak trasy v okolí Černošic, tak tady ve východní, já říkám tady, protože jsem se narodila ve východních Čechách a často jsem u sestry, tak ve východních Čechách teď je třeba nádherný okruh udělaný kolem Rozkoše, který jsem si jela asi třikrát, ale to je taková jenom jednohubka na to třeba večer se jít trošku protáhnout. Ale je strašná spousta míst a je úžasný, že už jdou krásně naplánovat takový všelijaký ty cyklovýlety a že rostou cyklostezky a je to hrozně fajn.
1: Je, a já jsem strašně rád, že jsem si s vámi po ránu mohl popovídat. Tak ať se vám daří a hodně zdraví a hodně štěstí. Naslyšenou.
2: Děkuji moc krát a přeju všechno hezký vám i všem posluchačům. Mějte se hezky. Nashledanou. Ranní host
0: Radia Blaník. A video záznam z rozhovoru s Věrou Martinovou jsem vám hodil opět na můj instagramový účet Petr Slíva Official, hledejte a tohle už je ta písnička, o které byla řeč, kterou Věra Martinová naspívala společně s Tomášem Klusem. Magnetické bouře se jmenuje.

0: taženou naopak na Moravě, tak tady začínáme pod tou polojasnou oblohou. Během dne se může objevit lokálně slabý déšť nebo přehánky, hlavně tedy na horách. Večer ale srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Denní teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude okolo 13. A co se týče letního koncertu v Čáslavě, tak já jsem se ráno tak podpultově ptala Českého hydrometeorologického ústavu a pršet pravděpodobně nebude.
1: No a k tomu se ještě dostaneme, co vás tam dneska vůbec čeká, ale za chvíli tady budeme mít jedny hudební narozeniny. Za 3 minuty bude 6:45.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: sober.
1: Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
5: Na kráji zamíchej.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné,

dražší nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Až se ti jednou bude zdát a Jakub Smolík na Blaníku, ta písnička teď nezněla jenom tak z Bůh darma, protože Jakub má dneska narozeniny, 67. Takže Jakube, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, však víš. A já jsem si Jakuba takhle vyspovídal na letním koncertu, kde to bylo, v Čáslavi, to, ne v Čáslavi. Teď jsem zapomněl, kde to bylo, třeba se to dozvíme.
1: Jakube, jaké máš prázdniny, kromě toho, že hraješ?
2: Ale strašně rychle to utíká, protože můj syn Jakubek jezdí freestyle motocross, takže dvakrát týdně máme trénink u Petra Piláta v Poříčí nad Sázou nebo v Čerčanech. Pak už mi moc času nezbývá, protože potom s kapelou jedeme na koncerty, vracíme se, takže já mám, hele, utíká to strašně. Teďko budou Vánoce, ne? Že budou Vánoce?
1: No skoro jo, skoro to tak vypadá, to je pravda, máme srpen, září, říjen, listopad, máš nakoupeno?
2: Ne, ale dneska večer budu mít.
0: V Chomutově to bylo, už jsem si vzpomněl, tak v Chomutově měl Jakub nakoupeno. Už možná slavil ty dnešní narozeniny, tak Jakube, ještě jednou všechno nejlepší. A tohle je pro změnu písnička pro všechny Krištofy, kteří mají dneska svátek. Užijte si ten pátek. Tady pro Krištofy, Krištof a život je krásný. Je 6.51, dobré ráno.

0: Život je krásný, zejména pro všechny Krištofy, kteří mají dneska svátek, ještě jednou všechno nejlepší, ale ten pátek si pojďme užít všichni společně. V té příští hodině z Blaníku uslyšíte Hanku Zagorovou, za každou chvíli s tebou platím, víc Michala Tučného, budou i Miraj. A taky se budou proplácet účtenky. Hezky česky na Blaníku i po sedmé. Teď je 6.55. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny. V reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší. Kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz

0: počasí.
1: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Postupně během odpoledne může být přechodně až zataženo a může místy i slabě pršet. K večeru se pak mraky protrhají a teploty v maximech dneska vyšplhají na 22. O počasí všechno, na řadě je dopravní servis.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na trase mezi Žadcem a Plzní u Jasenice na Rakovnicku srazilo osobní auto zvěř. Dávejte si tam velký pozor. Na průtahu Příbramí v Husově ulici probíhají práce na vozovce. Počítejte s komplikacemi v provozu. Možné omezení čekejte až do 9. října. A na D11 na 16. kilometru směr Praha stojí na krajnici odstavený osobák, tak ho nepřehledněte. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zase zprávy s Hankou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Prezident podepsal dva nové zákony. Českem se šíří podvodné SMSky. Nemocnice v Rumburku ruší dětské oddělení.
8: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle něj umožňuje snadnější propouštění úředníků. Naopak i přes výhrady podepsal novelu stavebního zákona a také zákon, který od příštího roku opět zavádí EET. To se tentokrát bude vztahovat i na platby kartou. Podvodníci stále nepolevují. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMS zprávy. A o co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Bejček.
9: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
8: Veškeré informace o sociálním pojištění musí lidé ověřovat jenom na oficiálním webu České správy sociálního zabezpečení. Obyvatelé Šluknovského výběžku se bojí zhoršení dostupnosti zdravotní péče. V rumburské nemocnici má totiž do konce roku zaniknout dětské oddělení a rodiče s dětmi tak budou muset dojíždět. Nejasný je ale i osud celé nemocnice. Ve hře je údajně přestavba na léčebnu dlouhodobě nemocných. A v Českých Budějovicích mění klíčové potrubí. Začala kompletní oprava vodovodní sítě. Nové potrubí má zajistit spolehlivé dodávky pitné vody pro zhruba třetinu obyvatel města. To původní sloužilo 45 let a jeho výměna souvisí také s novou bytovou výstavbou. Tolik zprávy a slovo má zpátky naše ranní dvojice Petr a Adel.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
11: Zatímco já už si chystám šrajtofly, tak Adel se probírá vašimi SMS-kami a vybírá, komu já budu dneska proplácet. Jak jsme na tom? Máme jich dost?
12: No rozhodně je čím se probírat tady.
11: No tak já se podívám ještě do šrajtofle, jestli je z čeho vyplácet, ale jo, něco tam je. Takže už za chvíli někomu z vás zase zavoláme. Držíme palce, teď už Hanka Zagorová a bylo 7.

0: Tak to byl Poslední kovboj a Michal Tučný na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ještě jednou opakuju, to byl Michal Tučný na Blaníku. Kdyby to někdo neslyšel, ono se to bude hodit. Bude se to hodit tomu nebo té, komu za chvíli zavoláme? Už víme, komu voláme?
3: No já už to vím.
0: Ty to víš, tak já zatím udělám atmosféru, jako vždycky, abych udělal trošku napětí, protože zazvonit to v tuto chvíli může pořád ještě kdekoliv. Vy netušíte, komu budu volat, ale třeba to budete vy. Já už to vím, čí telefonní číslo budu vytáčet a jdu na to. Tak se připravte. Je vytočeno. Poslední účtenka tohoto týdne se v tuto chvíli bude proplácet. Teda v to pevně doufáme, že se bude proplácet, že to na druhé straně někdo vezme. Vezme to tam, je tam Květuše. Dobrý den, tady je Radio Blaník, Petr Slíva a Adéla Malat. Je tam Květuše?
4: Ano, u telefonu.
0: Tak milá Květuše, vy jste nám něco posílala, že jo, nějakou účtenku?
4: Ano, hodně účtenek.
0: Hodně účtenek. Adel, kterou teda máme my teď v Merku?
3: Já jsem tady šáhla po účtence za kroužek akustické kytary pro začátečníky za 4100 korun.
0: Jo, poznáváte se v tom?
4: Super, ano, poznávám.
0: Počkejte, a to je kroužek pro vás?
4: Ne, pro syna.
0: Pro syna, jak mu to jde, že se ptám?
4: No, nic moc.
0: Nic moc, cigánské gečko už umí?
4: No, on má spíš v plánu být jako Michal Šindelář, ale to se mu zatím nedaří.
0: Moment, ale Michal Šindelář je bubeník.
4: No. Pozor.
0: Dobře. Tak jo, proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Michal Tučný.
0: Jo, je to tak. $4100 letí do Plzně. Užijte si to ve zdraví. Na co to padne, Květuše, máte představu?
4: Nevím vůbec.
0: Nějaký další kroužek?
4: No, to ne. Máme překroužkováno. Od pondělka do pátku máme dost.
0: Takhle bubny, co? Nehodili by se?
4: No, to ne.
0: Máte jenom jedny nervy, chápu. Zůstaňte nám na lince, krásný víkend a naslyšenou.
4: Díky.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna.

0: Enrique Iglesias, Started of Being Sorry, poslední účtenka tohoto týdne proplacena, ještě se k tomu během rána dostaneme.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Ale protože před námi je vlastně poslední letní víkend, protože příští týden ve středu už začíná podzim a ten další víkend už bude podzimní, tak se pojďme podívat, jestli bude vlastně letní i co se počasí týče.
2: Zatím to tak nevypadá. Ty teploty sice vypadají, že budou poměrně vysoko, 18 až 23 stupňů a na horách bude okolo 13. Jinak ale ta obloha bude spíš polujasná až oblačná. V Čechách přechodně může být až zataženo, ráno na Moravě, místy potom i jinde počítejte s mlhami a během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví i slabý déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách.
0: No a protože nám začíná ten víkend, já už ten pátek beru jako víkend, tak to jsou obvykle dny, kdy se doma hodně uklízí, tak pojďme uklidit celé Česko. O tom bude řeč už za chvíli na Blaníku, teď je 7:15. Jsme

0: Martinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Tenkrát a Miraj v dobrém ránu na Blaníku. Celý týden se chodí do práce, o víkendu se často doma uklízí, tak co kdybyste to nechali až na příští víkend a tento víkend místo toho zametli nejenom před svým prahem. Ona se totiž chystá akce, která se jmenuje Uklidíme svět. Co je její součástí?
1: Její součástí je spousta dobrovolných akcí. Zapojilo se letos více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka. Je tedy těch úklidových akcí celkem 200, více než polovina je v Praze a ve Středočeském kraji. No a do té celé kampaně se zaregistrovalo i 108 škol, takže budou uklízet i školáci, a to hlavně v neděli, kdy je takzvaný Světový úklidový den.
0: Já tady mám ještě jednu zajímavost, nebo zajímavé číslo. Za celou dobu kampaně, která funguje od roku 1993, se do úklidu zapojilo přes 3/4 milionu lidí a společně pozbírali více než 10 000 tun odpadu. Tak uvidíme, jak to bude po dnešku. Slušné, ne?
1: To je úctyhodné.
0: Já mám kolikrát pocit, že tolik tun mám doma, když jdu s košem. Takže jestli dneska někde uvidíte partu lidí s rukavicemi a pytli, tak to není výlet na houby. Sbírají to, co tam jiný odložil, a vy se klidně můžete přidat. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 7:22.

0: za volantem.
1: Na trase mezi Žatcem a Plzní u Jesenice srazilo osobní auto zvěř. Dávejte si tam velký pozor. Na dálnici D1 na 11. kilometru směrem z Brna na Prahu došlo k nehodě. Provoz je tu částečně omezený, počítejte se zdržením. A pozor dejte i na D11 na 16. kilometru ve směru na Prahu. Na krajnici stojí odstavené osobní auto, tak ho hlavně nepřehledněte. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou opět zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. České firmy vítají diskuzi o znovu obnovení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. S návrhem přišli motoristé s cílem snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo školství by mělo mít příští rok na podporu preventivních programů 70 milionů korun, tedy 2x víc než letos. Díky suchu a horku evidují jihomoravští hygienici letos méně případů klíšťové encefalitidy. Naopak u lymské boreliózy oproti loňsku zaznamenali vyšší čísla. A v centru Prahy začalo fungovat centrum, které nabízí tzv. Mediační služby při řešení sousedských sporů nebo konfliktů ve školách. Jde o první podobný projekt u nás. Tolik stručný přehled, teď už zpátky k písničkám.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Svíbou.
4: A o písničkách, o českých písničkách bude taky další letní koncert Rádia Blaník. Už předposlední a ten proběhne dneska. Informace o něm už za malou chvíli, je 7:30.

0: A na stově věci a kouzlo stačí jedno malé kouzlo a Rádio Blaník s vámi dneska bude v Čáslavi.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože tam dneska proběhne další z letních koncertů Rádia Blaník. V kolik začínáme? Kde začínáme, Adel?
2: Začínáme za 5:05 a konkrétně na náměstí. Já tuším, že by to mělo být ten náměstí
0: Jana Žižky Strocnova. A tam vám zaspívají taky Janek Ledecký, který už se těší.
3: Poslední letošní koncert s Blaníkem bude 18. září v Čáslavi. Těším se.
0: Pro Janka je to poslední koncert s Blaníkem. Takže taky Olga Lounová tam bude, která se na vás těší. Takhle jí to šlo v Havířově.
4: Jak se ti hrálo v Havířově?
5: Byli úplně skvělí. Jak se vám to líbilo? Užili jste si to? Tak to mám radost, byli jste fakt úžasný, byli úžasný fakt. Ale to jsou vždycky posluchači Rádia Blaník, jsou prostě energičtí, úžasní lidi.
0: Věříme tomu, že budete úžasný a energičtí i dneska v Čáslavi. Jak je to se vstupným?
2: No, vstupné se na žádný z našich letních koncertů neplatí.
0: Ale naopak vám tam ještě něco navíc přivezeme, a to tu naši slavnou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás přinese 100 tisíc, ale hlavně každý víkend někomu z vás, nebo spoustě z vás přináší 5 až 7 tisíc korun. K tomu se taky ještě během toho dnešního rána dostaneme. Takže dneska v Čáslavi předposlední koncert Rádia Blaník. Začínáme 5 minut před 5 na náměstí Jana Žižky Strocnova.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak ještě jednou, předposlední letní koncert v Čáslavi dneska. Ten poslední proběhne přesně za týden, 25. září na Velkém náměstí v Prachaticích. A tohle už je ABBA Dancing Queen v dobrém ránu na Blaníku, v tom pátečním. Teď je 6 minut po půl osmé.

0: celé území, hlavně bude na severozápadě a západě a počítejte spíš se slabším deštěm nebo přehánkami, nebude to žádný vytrvalý dešť, ani se neobjeví bouřky. K večeru budou srážky dokonce ustávat a bude ubývat i oblačnosti. No a co se týká teplot, tak bude 18 až 23 a na horách bude okolo 13 stupňů.
1: Léto sice končí, ale zdaleka ne všude. Letní zájezdy za zajímavé super last minute ceny najdete u Blue Style. S výběrem ale příliš neváhejte, čím blíže k odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam vyrazit? Za pozornost stojí Tunisko s orientálním nádechem, Turecko s oblíbenými rezorty a nadstandardními službami, anebo Řecko s tavernami a ostrovní atmosférou. Pokud vás láká právě Řecko, tak jednou z možností je Kréta. Odletět můžete do hotelu Galini Sea View and Beach. Třeba už ve středu 23. září z Prahy. 8 dní s All Inclusive pořídíte už od 18 490 korun za osobu. V nabídce nechybí ani Egypt, který láká po celý rok, Hurghada, která nabízí spoustu možností pro rodiny i aktivní dovolenou, zatímco Marsa Alam je známá krásným podmořským světem Rudého moře. A pokud byste chtěli poznat místo, kterému se díky bílým plážím a Tyrkysovému moři přezdívá egyptský Karibik, tak zvolte Marsa Matrouch. Na bluestyle.cz najdete zájezdy za výhodné super last minute ceny.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Večírek za koncem a Anna K. na Blaníku s Annou K. si budu povídat příští týden v úterý. Po ránu a pozor, nebude to host na telefonu, ale Anna K. mi slíbila, že dorazí na chvilku osobně, čehož si moc vážím. Tak to byl večírek za koncem a další večírek čeká možná vás, až vám přivezeme těch 5 anebo 7 000 korun za samolepky.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Je tady pátek a pátek je ten den, kdy právě náš krajánek usedá do auta a vyráží za vámi všemi, kdo jste nám poslali informaci o tom, že máte tu naši sluníčkovskou samolepku, samolepku Rádia Blaník a Centropolu, že jste si ji někam nalepili a zároveň jste přidali tu informaci o tom, kam jste si ji nalepili. No a dneska vyráží náš kolega Lukáš.
2: Krásné dobré ráno a krásný pátek. A dnes ho budu mít někdo ještě o něco krásnější. Vyrážím totiž do Pardubického kraje, kde budu hledat naše sluníčkovské samolepky. Čekají mě 3 zastávky, 3 posluchači a 3 reportáže. Tak uvidíme, na koho se štěstí usměje dnes.
0: Přesně tak, až k vám dorazí, třeba právě k vám, tak můžete získat 5 000 korun, pokud tu samolepku najde, nebo to může být 7 000, pokud jste rovnou klientem Centropolu, a nebo na konci měsíce dokonce až 100 000 korun. Tak držíme palce, do hry se můžete přihlásit tak, že nám pošlete SMS-kou, kam jste si tu naši samolepku nalepili, přesnou adresu, k tomu přidáte jméno a příjmení, pošlete na 6 318 118 a ke stejnému účelu můžete využít i formulář, který jsme vám připravili na našich stránkách. A pozor, pokud byste tu samolepku náhodou neměli, tak si tam můžete vytisknout v obrázkové formě tu samolepku a přilepit si ji potom lepicí páskou, anebo se pro ní stavit dneska na letní koncert do Čáslavy. V každém případě hodně štěstí.
1: Sluníčkové září
3: s Blaníkem a

0: Jardely jsou na konci další ranní hodinky. No a už pro vás chystáme dnešní šťastnou hodinku a tam bude speciální výběr písniček. Karel Gott a muzika Kabáti a oni, a nebo tam bude Leona Machálková, Galaxie přání. Říkáme jim dobronáladové písničky a taky se budeme věnovat vašim dobrým zprávám a někoho z vás zase odměníme, tak ať se to dobře poslouchá. Za 5 minut bude 8. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme podobné počasí jako včera. Bude oblačno až polojasno, postupně během dne přechodně až zataženo, výjimečně ještě s deštěm. K večeru začne oblačnosti postupně ubývat a naměříme 19 až 22. O počasí všechno, je tu další doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Komplikace stále čekejte na dálnici D1 na 11. kilometru směrem z Brna na Prahu. Došlo tu k nehodě, provoz je částečně omezený. Na dálnici D3 na 74,5. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchaný nákladák, tak ho tam hlavně nepřehledněte. A pozor si dejte taky na dálnici D10 na 17,5. kilometru směrem z Prahy na Turnov, probíhá tu údržba a oprava svodidel, očekávejte možné potíže. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Hankou.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Poslanci se vrátí k cenám dálničních známek. Do voleb zbývají 3 týdny. V Táboře začala oprava a přístavba nádraží. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Poslanci se příští týden vrátí k tématu zastavení zdražování dálničních známek. Návrh patrně doplní o úpravu platnosti jednodenní známky. Ta má nově platit 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Česko má před sebou dvoje volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října se bude hlasovat o nové podobě zastupitelstev obcí a následovat budou 2 kola voleb do Senátu. Dnes je poslední termín pro první setkání okrskových volebních komisí. Musí mít 5 členů a letos k jejich naplnění pomohlo navýšení odměny. V Táboře začala rekonstrukce historické budovy vlakového nádraží. Správa železnic to chystala 5 let. Cestující se dočkají nové odbavovací haly a bezbariérových nástupišť. Komplet hotovo má být na jaře 2028. Startují 3denní slavnosti Kroměříž září. První ročník nabídne koncerty, gastrofestival i pouliční umění a vstupné bude zdarma. Radnice tak chce přilákat co nejvíc návštěvníků, jak říká radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.
5: Nesmírně důležité, aby město naší velikosti a našeho významu mělo akci, která opravdu to město může reprezentovat nejen v rámci regionu, ale vlastně celorepubliková. To je taky cílem dostat se maximální množství lidí, aby Kroměříž dál vnikala do povědomí.
4: Akce si vyžádá úplnou uzavírku Velkého náměstí. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Petr a Adel.
1: Šťastná hodinka
3: na Rádiu Blaník.
0: No a my startujeme teda tu dnešní šťastnou hodinku, speciální hodinu, ve které budeme vybírat vaše dobré zprávy a budeme je odměňovat a budeme si hrát písničky, kterým říkáme familiárně dobronáladovky. Tak ať se to dobře poslouchá, bylo 8.
6: Slití jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: To byli oni, kabáti na Blaníku, a to byla ona.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Účtenka, kterou jsme dneska zhruba před hodinou propláceli, komu to bylo?
3: Propláceli jsme Květuši z Plzně a proplatili jsme jí kroužek akustické kytary pro začátečníka.
0: A takhle to vypadalo v praxi. Proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Michal Tučný.
0: Jo, je to tak. $4,100 letí do Plzně. Užijte si to ve zdraví. Na co to padne, Květuše, máte představu?
4: Nevím vůbec.
0: Nějaký další kroužek?
4: No, to ne. Už máme překroužkováno. Od pondělka do pátku máme dost.
0: Takhle bubny, co? Nehodili by se?
4: No, to ročně ne.
0: Máte jenom jedny nervy, chápu. A my si teď dáme 2 dny pauzu a v pondělí jsme s účtenkami zpátky, ale vy můžete celou dobu psát, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidat k tomu jméno, příjmení a odkud jste. Všechno to takhle napsat do jedné SMSky a odeslat na 600 318 118, a v pondělí po 7 hodině poslouchat, protože i vám můžeme brnknout a zeptat se, kdo právě na Blaníku rozpíval.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Posloucháte Šťastnou hodinku na Blaníku, pište nám taky na to číslo, které jsem říkal před chvílí, 600 318 118, co vás v poslední době potěšilo. Budeme se tomu věnovat. Tady Jason Donovan.

0: Čečeno polipkem Seal, tak je za Jason Donovan na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Pečetíme poslední letní víkend informací o tom, jaký by měl být. Tak nejdříve pátek, jaký bude?
2: Ten pátek bude takový všelijaký, bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Teď po ránu na Moravě a místy jinde počítejte s mlhami, které se ale brzo rozpustí. Co se týče toho, jestli dnes se vyplatí vzít deštník nebo ne, tak hlavně na severozápadě a západě si ho pro jistotu vemte sebou, ale bude to jen lokálně a objeví

0: se slabý déšť nebo přehánky. Víc bude pršet na horách, ale k večeru všechny srážky ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude okolo 13. No a jaký bude ten víkend? Tak to nám prozradí Jáchym Rogner z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Bude relativně rozdělený. Sobota by měla být slunečnější s maximy mezi 19 až 23 stupni, ale s chladnějším ránem a ojedněli s mlhami. Naopak neděle už bude ve znamení přibývání oblačnosti od severozápadu a odpoledne a večer se přidají srážky na studené frontě. Teploty budou podobné jako v sobotu, ale na jižní Moravě může být až letních 25 stupňů Celsia.
2: No v každém případě si doužijte nezávisle na počasí a my už se za chvíli budeme věnovat těm vašim dobrým zprávám. Tady Galaxie přání a Leona Machálková. Jste s Blaníkem a za minutu bude 8:45.

0: Vašek Neckářa, Nestuj a pojď. V dobrém ránu na Blaníku. Nestujte a pojďte do nás s vašimi dobrými zprávami, ale musíme teda říct, že jste jich poslali poměrně dost za to dnešní ráno. Tak pojďme vybrat některé.
1: Máme tady třeba jednu anonymní, která mě ale moc zaujala. Milé rádio Blaník, tu největší radost nejen v daný okamžik, ale v celém svém životě jsem zažila v sobotu, kdy jsem k oltáři sama přivedla svou dceru. Byl to pro mě ten největší emotivní den a pevně věřím, že bude moje princezna šťastná.
0: To je pro každou mámu. Děkujeme. Gratulujeme.
1: Potom nám napsala Kristina. Milý Blaníčku, pro mě je každé ráno, kdy se probudím a můžu poslouchat Blaník radostné. Jinak z posledních dnů mě potěšilo nakladatelství, které přijalo mou první knihu k vydání.
0: No fakt, gratulujeme, super.
1: A potom nám napsal Jirka. Ahoj přátelé, já jsem skromný, těším mě vždy každé pondělí v novém měsíci, kdy nám 24 hodin hraje ten hezky česky a vlastně i trochu slovensky.
0: No děláme, co můžeme, Jirko, moc děkujeme za vaši zprávu a jednu z vašich dobrých zpráv už za pár minut odměníme, tak čekejte, že zavoláme třeba právě vám. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8.20. Radio
2: Blaník, Čechomor v pražském planetáriu.
3: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
2: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
3: V úterý 22. září.
2: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
3: Každý den vždy po právě na poledni na Blaníku.

0: Baník za volantem.
1: Na dálnici D10 na 17,5 kilometru směrem z Prahy na Turnov probíhá údržba a oprava svodidel. Očekávejte možné komplikace. Na D3 na 74,5 kilometru směr České Budějovice nepřehledněte porouchaný nákladák. A komplikace jsou taky před Prahou na D5. Slovo má Markéta z dopravního centra ŘSD.
2: Na dálnici D5 směrem do Prahy po pojíždě řidiči od 5. kilometru zhruba 10 minut. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdrží dalších 15 minut.
1: Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. Rádio Blaník. Zprávy. Rádio Blaník.
3: Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Na návštěvu Česka dorazil jordánský král Abdalách II. Na Pražském hradě ho přijme prezident Petr Pavel. Řešit mají aktuální situaci na Blízkém východě a česko-jordánské vztahy. Městský soud v Praze bude už podruhé řešit odvolání psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud ho nepravomocně odsoudil za vydírání a sexuální útok k 5 letům vězení. Cimický vinu odmítá. Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u Lipna. Měla zlepšit kvalitu vody v přehradě. Otázku kanalizace a odpadů s obcemi kolem Lipna řeší a ve Volarech na Prachaticku vzniká nová čistička. Zoologická zahrada v Hodoníně rozšířila svou nabídku o novou papouščí stezku. Je v blízkosti pavilonu, opět a tvoří již 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů. Tolik stručný přehled, další zprávy už za půl hodiny.

0: na Rádiu Blaník.
1: A my pokračujeme v páteční šťastné hodince a už za chvíli budeme odměňovat vaše dobré zprávy. Za minutu bude 8:30. Dobré ráno, je pátek 18. září.

0: Zuzana Norisová a pátá, pozor, to není hlášení přesného času, protože teď je minuta po půl deváté a to je čas na to odměnit vaše dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, je tam Jitka?
3: Je, ano, dobrý den.
0: Jitka z Bíliny?
3: Ano.
0: Adel, prosím tě, přečti, jakou zprávu nám poslala Jitka.
4: Dobré ráno, mám úžasnou zprávu, absolvovala jsem minikurz hry na klavír, já absolutní začátečník jsem se za 4 dny naučila hrát píseň oběma rukama.
0: Fakt? Takhle rychle to jde?
3: Ano, ano.
0: To mi snad pošlete potom, kam jste se přihlásila.
3: To je úžasný, no.
0: Už jste si dneska zahrála, Jitko?
3: Ještě ne, ale chystám se na to, musím trénovat samozřejmě.
0: A jaká písnička to je?
3: Travička zelená.
0: Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. No tak my vám k té travičce zelené posíláme ještě balíček z našeho e-shopu.
3: Ježiši, děkuju moc, krát, děkuju, to je milý, děkuju.
0: Protože naše komise vyhodnotila tu vaši dobrou zprávu jako nejlepší, prostě dostala nejvíce hlasů, takže vám gratulujeme. Ať vám to hraje, už se chystáte na nějakou další písničku?
3: Určitě, určitě. Chystám se na Elišku. Tu bych si chtěla
0: zahrát. Klasika, jasně. Tak ať vám to jde.
3: Děkuju moc krát.
0: Jitko, zůstaňte nám na lince a krásný den, naslyšenou.
3: Ano, děkuju, krásný den, naslyšenou.
1: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
2: Rádia Blaník.
0: Takže dnešní dobrá zpráva odměněna, šťastná hodinka na Blaníku, ale pokračuje dál. Tohle už jsou Eláni. Jsou 3 minuty po půl deváté. Dobré ráno.

0: How do you do a rok sed na blaníku? A šťastná hodinka pokračuje, teď by se hodila nějaká další dobrá zpráva. Je před víkendem, tak takové houbové zpravodajství by se mohlo hodit. Košíky by totiž tento víkend nemusely zůstat prázdné. Po tom dlouhém suchu se podmínky pro růst hub v Česku výrazně zlepšily a největší šance jsou teď podle mapy růstu hub na severu a severozápadě Čech. Lépe je na tom i středočeský kraj, třeba Nymbursko nebo Kladensko, naopak na Vysočině a na jižní Moravě. Tam je ta situace zatím slabší, ale už i tam rostou. A kam v lese zamířit? Tak po tom suchém období hledejte hlavně místa, která si udržela vláhu, teda stín, okolí potoku a místa s pořádnou vrstvou mechu. Tak teď jsem chtěl popřát, ať berou, ale ať rostou. A pojďme na počasí. Jak to bude dneska?
1: Dnes nás čeká takový všelijaký den, bude polojasno až oblačno. V Čechách může být přechodně až zataženo. Na Moravě místy teď po ránu a dopoledne můžou být ještě mlhy, ale ty se brzo rozpustí. A co se týká deště, tak ten se objeví hlavně na severozápadě a západě a bude pouze slabý, objeví se malé přehánky. No ale pršet bude víc o něco na horách, nicméně i tady večer srážky opět ustanou a bude obývat i oblačnosti. Teploty budou poměrně vysoko, 18 až 23 a na horách bude okolo 13.
0: No a za chvíli už přihodím malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. A o víkendu, když budete s Blaníkem a doufáme, že budete, vás čeká mimo jiné tohle.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
3: Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
2: A my pro vás máme vstupenky.
3: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
4: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
2: Tak laďte blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90.

0: slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.

0: Holky, asi senzační ve šťastné hodince na Blaníku. Už se blížíme k jejímu závěru. A už se blížíme taky k dnešnímu hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A i dneska pro vás mám jednu malou nápovědu předem. Budeme pátrat po roce, ve kterém jste poprvé mohli vidět český film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Ahoj, Jano.
4: Ahoj, Pažoute.
0: Tak Jana a Pažout, ve kterém filmu to bylo. Řekneme si více po deváté.

0: D.I.S.O. a Otavan na konci dnešní šťastné hodinky na Blaníku. Už pro vás chystáme ten tajemný rok. A kromě slovních nápověd si tam budeme samozřejmě hrát zase písničky, které se v tajemném roce narodily. Třeba tahle. Někde si najdu malej byt. Novinku měla i Lucka Bílá. A taky Petr Muk. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.53. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Radio Blaník. Počasí. Radio
3: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Co se týče teplot, tak dnešek bude typický podzimní den. Naměříme 19 až 22 stupňů, k tomu bude oblačno až polojasno, během odpoledne místy přechodně až zataženo a sem tam taky s deštěm. Tolik o počasí, na řadě jsou opět informace z dopravy.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Komplikace hlásí dálnice D5 před Prahou. Informace má Markéta z dopravního centra ŘSD.
8: Na dálnici D5 směrem do Prahy po pojíždí řidiči od 5. kilometru zhruba 10 minut. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdrží dalších 15 minut.
3: A pozor taky na dálnici D6 na 9,5 kilometru směrem z Prahy na Karlovy Vary. U krajnice stojí osobní auto s upadlým kolem, tak ho nepřehlédněte. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu opět zprávy.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Poslanci dospěli k dohodě o rozpočtu. Nahané končí sklizeň chmele. Stavba dopravního terminálu v Jablonci omezí dopravu.
12: Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Hanka Koterová. Vláda se dohodla na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Schvalovat ho bude v pondělí. Navržený schodek 389 miliard by mohl klesnout o jednotky miliard. Zástupci koalice se navíc dohodli, že do konce roku předloží sněmovně návrhy, které by mohly snížit během příštího roku výdaje o dalších 20 miliard. Zemědělci hodnotí sklizeň chmele. Nahané letos úrodou nejsou spokojeni, ani co se týče velikosti šišek, ani z hlediska kvality. Na vině je horké počasí a nedostatek vláhy. Jako podprůměrnou až o třetinu nižší úrodu označují letošní sklizeň i chmelaři na Lounsku a Žatecku. Kraje pravidelně přispívají na obnovu památek, kde peníze konkrétně pomůžou v Pardubickém kraji, to řekne náměstek hejtmana Roman Línek.
13: Můžu zmínit třeba svatomikulášské lázně ve Vratslavi a tyto lázně, které se vážou ke konci 19. století, tak prochází rekonstrukcí. Dalších bych rád zmínil obnovu pláště fary v Poličce, která toto krásné, teďka nově obnovené náměstí také zdobí.
12: A dotaci dostanou i 4 menší knihovny v kraji, a to v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách. Stavba dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou zkomplikuje dopravu. Od pondělí budou po dobu výstavby některé ulice zavřené a změny budou i u autobusových spojů ve městě. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akcí v novodobé historii Jablonce. Radnice ho připravovala 10 let. A tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
10: na Rádiu Blaník.
0: Tak se do toho dáme, poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu. Telefony připraveny 800 109 109, číslo určené pro vaše telefonáty, pro vaše tipy a vzpomínky. K tomu je určené i to druhé, ale tam pro změnu pište SMSky a zní 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Vzájemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Bývalý voják a v tajemném roce i úspěšný písničkář You Are Beautiful a James Blunt.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a před chvílí taky skupina Ready Kirken, skupina, ve které tehdy ještě zpíval Michal Hruza, písnička 1 plus 1. A máme tady první tipy, máme první SMSky, je to
3: máme,
0: tak?
3: Máme, napsala nám třeba Blanka z Černilova, ta typuje rok 2004 a přeje nám krásný víkend.
0: No my vám taky, Blanko, děkujeme.
3: Potom nám napsal Petr z Dášu ze Štětí, ahoj rádio, dnes je to rok 2005 podle ukázky z filmu, to mě bylo 13 let a manželce bylo 23 a byly to ta nejkrásnější léta.
0: Děkujeme.
3: A potom napsala Věra z Pardubic, i ta přidává čárku k roku 2005 a bylo jí zrovna 29 let.
0: Díky, díky. No tak pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Něco málo jsem naznačil už před 9 hodinou. Teď vám pustím tu ukázku, kterou jsem pouštěl před 9, trošku delší.
4: Mami, dovol, abych ti představila svého přítele Olivera. Olivere, tohle je moje máma.
5: Ahoj, Jano.
6: Ahoj, Pažoute.
0: No, tak kde pak si zahráli Jana a Pažout? Pomůže tahle ukázka?
4: Tak co Amerika, povídej. Co Steven?
6: Steven!
4: Co?
6: Je idiot. A já druhej, protože jsem si toho nevšimla dřív.
4: Prosím.
6: Miluje zbraně.
4: Co?
6: Je pro trest smrti. A je proti potratům. A tak dále.
4: Takže svatba...
6: Nebude!
4: Jo.
6: Si přece nevezmu někoho, kdo volil Buše.
0: To zní jako román skoro, co? On je to román pro ženy. Film, který natočil Philip Branch podle knihy Michala Vývega a který měl premiéru 14. dubna tajemného roku. A teď vy volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. A tohle je písnička, která se zase pojí k jednomu seriálu. Co? To by mohlo taky napovědět. Lucie Bílá a Ulice.

0: Love Generation a Bob Sinclair. I tahle skladba, nebo tahle písnička je z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Francouzský DJ a producent a písnička, která zněla plně ze všech stran tehdy. Možná jste byli taky v kině na novém českém filmu, který natočil režisér Filip Renč podle předlohy Michala Vývega a ten film se jmenoval Román pro ženy. To byla první slovní nápověda a tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: No dobrý den. Tady je to Román pro ženy rok 2005.
0: Pětka, líbil se vám ten film?
2: Určitě, hlavně ten patout.
0: A co jste dělala vy v tom roce?
2: Ježíš, víte, že to vám teďko honem ani neřeknu.
0: Já bych taky nevěděl, s toho se nic nedělejte. Tak děkuju, mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
3: Máme tady tip od Milana, ten přidává čárku k roku 2004 a napsal k tomu bylo mi 33 let.
0: Děkujeme, gratulujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 2005, ten nám tady pomalu začíná dominovat. A ahoj Peťo, Adelko, je to rok 2005, podle filmu bylo mi krásných 21 let a 2 roky už jsem pracovala, to nám napsala i Veta z Pivína.
0: Tak 2005, další čárka, co vy, jaký máte tip? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 a třeba pomůže i tahle písnička Petra Muka.

0: Líba. Na rádiu Blaník.
1: Lemur a Petr Muk, další písnička z tajemného roku, která se přidala ke všem ostatním a taky k té první slovní nápovědě filmu Román pro ženy, který měl 14. dubna tajemného roku premiéru v kinech, tehdy jste ho mohli vidět poprvé. A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj, tady Marek, zase po nějaký době.
1: Ahoj, ahoj Marku, tak povídej po nějaké době.
2: Tak je to 2005.
1: Pětku píšu. A co jsi dělal v roce 2005?
2: Byl jsem na dvou táborech, mě bylo 11 tenkrát. A první tábor byl v Orlických horách a tam byl šílený vedr. A druhý tábor byl na Sázavě a tam bylo strašně chladno, že to léto byly dva takový extrémy.
1: Od zdi ke zdi. Moc ti děkuju za vzpomínku, měj se pěkně, ahoj.
2: Taky ahoj.
1: A další tipy nám posíláte SMS-kou.
3: Milý Blaničku, myslím si, že tajemný rok je 2005 podle písniček. V tomto roce mi bylo krásných 42. Mám vás moc ráda, to nám napsala Lenka z Bílovic u Prostějova.
1: Děkujeme Lenko, my vás taky.
3: Potom přidáme tip od Hany z Kokořína. Ahoj Blaničku, je to rok 2005 podle románu Pro ženy, jste skvělé rádio, ráda vás poslouchám.
1: Jo, děkujeme.
3: Ale máme tady třeba i tip od Ládi na rok 2004 a tady napsal, to je rok, kdy se mi narodil syn.
1: Díky, já už jsem se lekl, jak si řekla to, ale tady nám ještě někdo nadává. Děkujeme. Pište nám dál na 600 318 118, volejte na 800 109 109. Za chvíli další nápověda.
0: Tajemný rok
4: na rádiu Blaník. Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
11: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
13: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
14: A jaké?
13: Alfa křížovky, ty s duhou.
14: A s tákem.
13: Najdete na levnekřížovky.cz.
14: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
13: Mua.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
16: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
17: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
16: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
17: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
16: A dětem přidáme helmu zdarma.
17: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
16: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
18: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
19: Vraňany nabízejí
20: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
19: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
21: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
22: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
24: Jde na vás jaro? Na nás taky.
25: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
26: Fotky z našich akcí.
27: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
26: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Britský zpěvák Daniel Powter a Bad Day, další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Já se ještě vrátím k těm českým písničkám, které už dnes zazněly. 1+1 od Reddy Kirken, potom jsme tady měli Ulici od Lucky Bíle a Oule Amour od Petra Muka. A taky jsme si připomněli český film Filipa Renče, Román pro ženy, natočený podle knihy Michala Vývega. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radek. Radku. Já si myslím, že to je rok 2005.
0: Pětka, podle čeho tak soudíte?
3: Podle toho románu pro ženy.
0: Román pro ženy. A kdybyste se vy vrátil do roku 2005, tak kde byste se našel, co byste dělal?
3: Já jsem se zrovna rozvedl a přestěhoval z města na vesnici.
0: Takže nic moc. A odkud teď voláte, můžu se zeptat jenom?
3: Teďka volám od Vysokého Mýta a jedu autobusem.
0: Tak šťastnou cestu, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky, díky, nashle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Ahoj Blaníčku, já tipuji rok 2005, to mi bylo krásných 20 let, Love Generation jsme s kamarádkou milovali a tančili na ní pokaždé na pódiu. Následující rok jsem poznala mého muže, to nám napsala Jana.
0: Jo, ta písnička byla všude, děkujeme.
4: Potom nám napsala Vanda se Světle nad Sázavou. Blaníčku, já si myslím, že to bylo v roce 2004 a to jsem slavila Kristova léta.
0: Děkujeme, píšu čtyřku.
4: Ale čárku k roku 2005 posílá Lukáš z Jablonce nad Nisou. Napsal, v tomto roce mi bylo 9 let a začal jsem chodit do kroužku mladého hasiče a bylo to super dětství.
0: No super, děkujeme za tuhle vzpomínku. A tady je druhá slovní nápověda. V tajemném roce, nebo i v tajemném roce, se hrálo hokejové mistrovství světa. Konalo se ve Vídni a v Innsbrucku. Od 30. dubna do 15. května byl to hlavní turnaj sezóny, atraktivní zvláště kvůli stávce v NHL. No a mistrem světa jsme se tehdy stali my, protože jsme ve finále porazili Kanadu.
5: Bude se dohrávat v pěti na obou stranách. Schlegrenom lehce posouvá do středního pásma. Thornton jako poslední střílí na Vokouna. A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu.
0: Aha, tak to byla druhá nápověda, myslím si, že mnohým z vás teď pomohla. Uvidíme. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a novinku měli i No Name. Jmenovala se Čím to je?

0: difunto. Kolumbijský spievák Juanes a jeho hit z tajemného roku La Camisanera. Okrem celým jménem se Juanes jmenuje Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Tak chápu, proč používá pouze jméno Juanes. Už jsme si připomněli Román pro ženy, to je film, který měl v tajemném roce premiéru. Taky jsme si připomněli hokejové mistrovství světa, které jsme v tajemném roce vyhráli. Ve finále jsme porazili Kanadu. To mistrovství světa se konalo ve Vídni a v Innsbrucku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tendence Ostrava.
0: Povídejte, Venco, jaký máte ty?
1: Tak je rok 2005.
0: Dobře, může být. Co jste dělal v tom roce?
1: Nic, normálně, žil jsem rodinný život, všechno tak, jak to má být.
0: Dobře, tak se zeptám jinak, proč si myslíte, že je to rok 2005?
1: No, protože já už jsem včera poslouchal rádio odpoledne a bavili se o tom, že ten rok bude.
0: No.
1: Pustili ukázku a já si pamatuju, že jsem milovník hokej, že to je rok 2005. Ve finále jsme porazili Kanadu 3-0.
0: Moc vám děkuju, krásný den do Ostravy, naslyšenou. Pojďme na SMSky, prosím, Adel.
2: Tipuji rok 2005, protože v něm Česko vyhrálo mistrovství světa hokejovou extraligu, tenkrát Hvězdné Pardubice, to nám napsal Pavel z Pardubic.
0: Děkujeme, Pavle.
2: Potom přidám další tip od Jardy z Jablonce, je to rok 2005, to se řešil nejslavnější malíček, a to Jágrův, nakonec pomohl k dovršení zlatého hetriku.
0: Díky, díky.
2: A přidám potom ještě tip na rok 2004 a ten tady přišel anonymně.
0: Díky, píšu rok 2004, nicméně já jsem věděl, že ten hokej pomůže. No, přidám k tomu ještě jednu nápovědu, která už zase tak radostná není. Stalo se to 7. července tajemného roku. V Londýně bylo při 3 explozích v metru a jednom autobuse zabito nejméně 50 lidí a nejméně 700 dalších bylo zraněno.
3: Česká ambasáda v Londýně před chvílí potvrdila, že při teroristických útocích nezahynul žádný Čech. Podle diplomatů se už z Velké Británie ozvali všichni čeští občané, o kterých se nevědělo.
0: Výbuchy v Londýně, i to byl tajemný rok a vy můžete ještě chvilku hádat, to znamená volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Axu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový

0: dle srovnání k 9.9.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Tak to byla pumpa od tří sester. Teď nám tady nakouknul Pepa Černý a říká, Zuzana N. zemřela o rok dřív, než je tajemný rok. Tou Zuzanou N. je myšleno Zuzana Navarová. A je to pravda.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jaký rok hledáme, to se dozvíte už za chvíli, ale tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý.

0: Jeden tady jsem do Česka, Třebová, zdravím vás.
1: Já vás taky.
0: Já bych dneska typoval, že to je rok 2005.
1: Aha, a podle, co vám pomohlo?
0: Podle Pažouta.
1: Pažou, dobře, dobře.
0: Ženy, román pro ženy. A já jsem v té době jsem se chystal už v červnu, že jsem šel do důchodu.
1: A, no, výborně, tak píšu rok 2005. Mně se vždycky vybaví, když si vzpomenu na film Román pro ženy, jak tam Jarda Nosek dává na stůl ty nohy a má ty děravé ponožky, že jo?
0: No.
1: Já tak jsem si jo, zařídil stavební spoření s Liškou. Tak jo, díky, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Naslyšenou, ahoj.
1: A pojďme na poslední SMSky.
2: Přišla nám tady jedna anonymní SMSka, druhá nápověda mě donutila přehodnotit, tím pádem typuji rok 2005 a to se mi narodila dcera.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip na rok 2006 a ten nám poslal Roman.
1: Děkujeme, Romane.
2: No ale potom tady máme tip na rok 2005, ten nám poslala Jana podle všech nápověd a napsala, v tom roce mi skončila jedna práce a začala nová na 15 let, ale teď už jsem zase někde jinde.
1: Díky, no tak já to asi všechno zhrnu, co? Než to pustím. Román pro ženy má premiéru v kinech. Taky jsme vyhráli hokejové mistrovství světa ve Vídni a Innsbrucku. V finále jsme hráli s Kanadou, zvítězili jsme 3-0 a připomněli jsme si i výbuchy v Londýně. A pokud jste typovali rok
3: 2005,
1: tak jste typovali správně.
3: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: A my se pro tuto chvíli loučíme, mějte se krásně, užijte si víkend, užijte si taky dnešní letní koncert v Čáslavi, bude tam s vámi i Valecka. Uslyšíme se zase v pondělí v dobrém ránu a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna vzpomínka na rok 2005. Melanie C a First Day of My Life. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Melcí na vlnách Rádia Blaník. A konec tajemného roku pro celý tento týden, přátelé, protože už je pátek. My vám budeme dál hrát hlavně hezky česky, zaspívají třeba Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
1: Není nutno, aby bylo přímo.
0: Michal David dorazí s Kolou.
2: Kolu, pijeme kolu.
0: A zaspívá i Miraj. Jako naše první ráno, stejně tak i dnes hrajeme pořád hezky česky a budeme vždycky Jsme Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10 dopoledne.
3: Rádio Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až polojasno. Během odpoledne může být ale přechodně zataženo a může i zapršet. K večeru pak bude mraků dál postupně ubývat. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
3: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova se vytvořila přerušovaná kolona v úseku od 4. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. Na výjezdu z Prahy v Lipské ulici ve směru na Chomutov je kolona kvůli omezení, a to mezi sjezdem na Evropskou a odbočkou k letišti. Tak tam dejte velký pozor. Na D7 na 2. kilometru směr Chomutov u Krajnice pracují silničáři a na dálnici D10 na 29. kilometru směr Turnov u Krajnice probíhají údržbové práce.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Ceny na benzínkách letí vzhůru. Babí léto odstartovalo houbařskou sezónu. Policie se chystá na dny na to.
5: Rádio Blaník.
6: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Pohonné hmoty v uplynulém týdnu dál zdražovaly. Litr benzínu je meziročně dražší o 10 korun, nafta téměř o 15. Nahoru je tlačí marže rafinérií, spotřební daň a DPH. Vláda o drahých palivech jednala a rozhodla, že regulace zatím zavádět nebude. Ceny v Česku nejsou totiž zásadně vyšší než v okolních zemích. Rostou. S příchodem školního roku začalo víc pršet a teploty se po většinu babího léta drží optimálně mezi 10 a 20 stupni, což lesům a houbám prospívá. Doslova houbařský ráj, lesníci na víkend čekají v Beskydech a u Nového Boru na Českolipsku vybízí k opatrnosti. Tady hrozí pády stromů. Letiště v Mošnově na Novojičínsku se stane dějištěm dnů NATO. Na víkend připravili pořadatelé víc než 18 hodin ukázek v podání české armády a spojenců z dalších zemí. Dny NATO jsou nejnavštěvovanější akcí u nás. Na bezpečnost budou dohlížet 400 policistů. Výlety stále častěji spojujeme i s dobrým jídlem. Brdy a Podbrdsko se proto nově zapojují do projektu Cesta za požitky, který propojuje turistická místa s gastronomií. A to potvrzuje i ředitelka organizace Brdy a Podbrdsko Petra Schneidrová.
7: Naleznete v mapě zajímavá místa, místní podniky, regionální produkty a samozřejmě i zážitky, za kterými stojí za to k nám vyrazit. Díky spolupráci tak vzniká jedno místo, kde si můžete najít inspiraci na výlet a zároveň zjistit, kde se dobře najíst, co ochutnat nebo co dalšího zažít.
6: A já doplním, že veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu cestazapožitky.cz. A tím zprávy končí. Pepo, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Hanko.
4: Pepa Černý.
5: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10 hodin dopoledne, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a taky si dáme váš oblíbený pořad Proč se říká, co se říká, ten připravuje Samira, už je připravená a taky se v této hodině podíváme na jeden chystaný narozeninový koncert. Teď je tady písnička, která je pohádková. Není nutno, není nutno. A je taková páteční, bych řekl. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Tak tohle byl Michal David. Kolu pijeme kolu. Proč se říká, co se říká? Na Rádiu Blaník. A už je tady naše Samira a její dnešní téma. Samčo, my posloucháme.
1: Když někomu utřeme nos, většinou tím nemyslíme, že jsme mu přišli pomoct s rýmou. Znamená to někoho přechytračit, porazit nebo mu ukázat, že tentokrát prostě neuspěl. A říkáme také, že někdo utřel nos, tedy že nedostal to, co chtěl. A původ nás pravděpodobně zavede k dětem. Malé dítě si totiž dlouho neumí samo pořádně utřít nos. Musí přijít někdo starší, schopnější a zkušenější a udělat to za něj. Utřít někomu nos tak začalo obrazně znamenat ukázat mu jeho nezkušenost nebo převahu. Postupně se výraz rozšířil i mezi dospělé. Když někomu utřete nos, dáte mu zkrátka lekci. A když naopak utřete nos vy, odejdete s nepořízenou. U tohoto rčení ale není doložený jeden konkrétní historický příběh, takže bych z něj nedělala něco, co není. Spíš jde o velmi názornou metaforu, která se v jazyce uchytila.
0: Samčo, moc krát děkujeme za tohle vysvětlení. Samira na Blaníku. Aneb, proč se říká, co se říká? Tak, jsme zase o něco chytřejší a budeme si dál hrát. Hezky česky, tohle jsou Miraj.

0: Ilona Čáková, zavři oči, když se červenám. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník takhle při pátku 18. září. Strašně to letí. A dneska má svátek Krištof. Ne ta kapela, ale no i když vlastně ta kapela taky, když nad tím přemýšlím, když se tak jmenuje, že jo, tak má svátek. Ale hlavně všichni Krištofové, pánové, všechno nejlepší. Richard Krajčo nemá svátek, jo, i když na něj kde kdo Krištof pořád ještě pokřikuje, tak je to Richard, to víme. A Krištofové všechno nejlepší. Zároveň také mají dneska narozeniny velké osobnosti a jedna z nich bude za chvilku na telefonu. Ona to ještě neví, ale já jí za chvilku vytočím a budu doufat, že to zvedne. Zkusím jí nalákat tu osobnost tím, že zahrajeme její písničku. Teda takhle, jeho písničku. Jakube, poslouchej, za chvilku Mandraže a Madonna a taky oslavenec Jakub Smolík, já vám to řeknu. Posloucháte Blaník, krásné dopoledne.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi
1: na náměstí Jana Žižky Storcnova.
2: V pátek 18. září.
1: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
2: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: Banická kapela. Slunce dál
1: nám svítí. Vstupné se samozřejmě neplatí.
0: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete královsky vydělat.
0: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolech. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz

0: To je pan Blaník, Jakub Smolík, tady s Viktorkou Genzerovou. Říkej mi táto, na Blaníku. Dnešní oslavenec 67 let, dnes slaví Jakub Smolík. Jakube, doufám, že jsi na telefonu, ahoj.
1: Ahoj, krásný, dobrý den.
0: Tak dneska velké narozeniny, viď, jak pak je oslavíš?
1: No tak já je oslavím, teďko pojedu na otočku do Prahy, pak se jdu ostříhat a večer jedeme s rodinkou si dát takovou večeři.
0: Jo, takže nové číslo a nový sestřih. Hele, to znamená, že cesta 66 už je za tebou.
1: Ano, cesta 66 je za mnou a teďko novým zítřkům už se blížíme prostě dál, ale prostě říká, že věk je jenom číslo, je to pravda. Protože moje hlava je furt ten třicátník, čtyřicátník, ale je pravda, že to tělo je trošku, je to znát prostě ráno, když sávám.
0: No, to je jasný. Jakube, prosím tě, já vím, že ten tvůj program Smolíkova cesta 66, že to bylo strašně povedený. Můžeme to ještě vidět, nebo s tím definitivně dneska končíš?
1: No, dneska my už jsme s tím skončili a vlastně vyjíždíme nové turné, které se jmenuje 40 let s vámi. Mm-hmm. 40 let s vámi. A je to, vlastně už jsme to vyjeli, už jsme měli jako 3 koncerty a musím říct, že ta odezva je opravdu veliká. Mám s tou velkou radost, protože Pepo, kdybys mi před těma 40 lety řekl, Jakube, za 40 let s tebou budu dělat rozhovor do rádia a pojedeš turné. Jo, a my máme ještě asi 45 koncertů do konce roku, včetně teda vánočních. Tak bych řekl, Ježíš, to je krásný sen, Pepo. Děkuji ti, že mi tohle to přeješ, ale to se prostě asi nesplní. A vidíš, to sny se opravdu plní. A já mám teda opravdu kliku, že i blaničtí posluchači a návštěvníci jdou na ten můj koncert. A pro mě to ta největší odměna prostě ve svých letech, když můžu lidem snad rozdávat radost v dnešní době. To je prostě největší odměna pro mě.
0: No a teď se blíží Broadway, viď?
1: Ano, 8. října máme velký koncert v Praze na Broadway. Ještě teda lístky jsou. A my jsme změnili Hibernii za Broadway a doufám, že tam zažijeme stejně krásný večer nebo vystoupení s lidmi, na který se moc těším, budu tam mít hosta. Já nevím, jestli bych to měl říct, ale asi jo, budu tam mít hosta. Po těch letech prostě si přijde se mnou zpívat i moje dcera Petruška. Já bych chtěl ukázat právě ten kontrast, protože no, ona se mnou na Blanickým koncertě taky zpívala, když jí bylo 12.
0: No jasně, říkej mi táto, já si to pamatuju jako dneska.
1: No a já jsem jí měl taky na Broadway, když mi na narozeninách taky, když jí bylo, já nevím, 14, přála jako tatínková holčička písničku, kterou složil Barták s Bergmanem. A tajně je cvičili s kapelou, bylo to úžasný pocit mu opravdu. A teďko samozřejmě tam budeme mít fotky, jak byla malá a jak se mnou zpívala. A právě bych ji chtěl taky představit, protože ona zpívá samostatně teďko v Karlínském divadle v muzikálu Zlato láska a další dětský pořady. Takže je to jenom takový, že mi tam přijde taky popřát lidem a poděkovat za to, že můžeme prostě hrát a zpívat, víš.
0: Jasný. Jakube, moc krát děkuju a hlavně všechno nejlepší, pevné zdraví, ať ti to zpívá, hraje, skládá a těším se, až tě uvidím. Měj se hezky, ahoj.
1: Já taky děkuju a díky za všechno. Ahoj.
0: Jakub Smolík, náš Jakub. No jo, to je prostě démon konopiště a dneska má 67. narozeniny. Paráda. Za chvilku Lucka Vondráčková, MC Erika Barbara, taky Abu si dáme. Posloucháte Rádio Blaník.

0: hlavné, 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.

0: Mamma Mia a Abba na vlnách Rádia Blaník, to je prostě švédská klasika, ale co švédská, světová klasika. A Blaníku, hrajeme vám hezky česky. Za chvilku dorazí Honza Kalousek. Asi přijde ulicí, no. Petr Spálený zaspívá.
1: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: A pak zaspívá Tomáš Klus.
2: A pak koně Klus promění v cval.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty, ne, přesně za 6 minut od této chvíle bude 11 hodin dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: There she was, just a walk.

0: počasí.
1: Pěkný pátek přeje Eliška Votrubová. Poslední pracovní den tohoto týdne bude oblačný až polojasný. Během odpoledne může být až zataženo a výjimečně může i sprchnout. Deštníky možná raději vezměte sebou. Teploty vyšplhají na 19 až 22. O počasí je to všechno, na řadě je doprava.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se v obou směrech vytvořila asi kilometrová kolona. Očekávejte zdržení. Zdržení je taky na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem z Rozvadova. Poskakovat budete v úseku od 4. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. A na dálnici D3 mezi Stým a 62,5 kilometrem ve směru na Prahu, v levém pruhu pracují silničáři, tak je hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě je opět Hanka a zprávy.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Češi by neměli na úkor státního dluhu platit vyšší daně. Lékový záznam zvyšuje bezpečnost pacienta. Kvůli frontám na pražském letišti se sejde vedení.
2: Rádio Blaník.
4: Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Detaily konečného státního rozpočtu na příští rok oznámí vláda v pondělí. Schodek 389 miliard se má snížit o jednotky miliard. Další úsporu až 20 miliard by pak měly přinést návrhy, které chce kabinet ještě letos předložit sněmovně. Ministr pro sport Boris Šťastný vyloučil, že by mělo dojít ke zvyšování daní. Ministerstvo zdravotnictví zavedlo takzvaný lékový záznam pacienta. Obsahuje veškeré informace předepsaných a vydaných léčiv za posledních 5 let, včetně očkování. A pomáhá to nastavit léčbu třeba i při hospitalizaci, jak vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Dílený lékový záznam může být pacientovi užitečný například při návštěvě nového lékaře, hospitalizaci nebo v akutních situacích. Díky podrobným informacím ze záznamu mohou lékaři lépe nastavovat léčbu a vyhýbat se situacím, kdyby pacientovi předepsali léky, které se nemají vzájemně kombinovat.
4: Já ještě doplním, že do lékového záznamu může nahlížet pacient, lékař a lékárník prostřednictvím aplikace e-recept. Letiště Praha bude řešit dlouhé fronty na pasové kontrole po příletech na terminálu 1. Komplikace způsobuje nový systém Evropské unie, který snímá biometrické údaje. Letiště žádá o okamžité zkrácení čekacích dob a pracuje na rozšíření počtu přepážek. Hotovo má být v dubnu příštího roku. O víkendu se chystá akce Ukliďme Česko. Během podzimní kampaně budou o 5000 dobrovolníků čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Hlavním úklidovým dnem bude neděle, účast potvrdila asi i 100 škol. To je ze zpráv ode mě vše. Na Blaníku pokračuje Pepa Černý.
6: Je to tak, děkujeme, Hanko Koterová.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina právě odbyla. My si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí naše ranní hvězda, moderátor, kolega, sympaťák a maratonec Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky. No a v této hodině se podíváme také do Čáslavy, protože tam už se všechno chystá. Dneska to vypukne. Předposlední letní koncert Rádia Blaník za rok 2026. A teď je tady Honza Kalousek. Chodím ulicí.

0: Jelen, Jana Kiršner, co bylo dál? Dál byly Zlaté české ručičky s Petrem Slívou. A dnešní téma bude na Blaníku úplně poprvé, pokud mě paměť nešálí. Péťo?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme Zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Kristinou Wagner. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dneska tady máme téma, které mám pocit, pokud mě paměť neklame, jsme tady ještě neměli a to už se zase tak moc často nestává ve Zlatých českých ručičkách. A já se k tomu tématu pokusím postavit prostě chlapsky jako otec tří synů. My si totiž budeme povídat o kojících podprsenkách. Říkám to dobře?
4: Ano, správně. Jedná se o absorpční kojící podprsenky.
3: To je taková důležitá pomůcka každé maminky, že jo? Protože když dítě pláče, je potřeba rychle odepnout, rychle nakojit a utěšit pláč. Že mám pravdu?
4: Přesně tak, ano, je to tak.
3: Já měl pocit, že jich na trhu poměrně dost, nebo ne?
4: No, na trhu je hodně kojících podprsenek, ale ta naše má takovou specialitu a to je to, že má absorpční vrstvu, díky které maminky nepotřebují používat jednorázové kojící vložky, protože ta podprsenka už má v sobě jakoby tu vložku šitou a tím pádem ji tam ty vložky nikde neposouvají a ona se může plně věnovat kojení a nemusí vůbec jakoby řešit nějakou výměnu vložek nebo nějaké hledání vložek, takže je to taková jakoby velká pomoc tím maminkám při tom kojení.
3: A na to jste přišla sama během svého vlastního mateřství?
4: Přesně tak. Vlastně podprsenka vznikla z mé vlastní zkušenosti. Já, když jsem porodila svou první dceru, tak jsem měla velké úniky mléka během celého dne a ty vložky byly opravdu velmi nepohodlné. Tehdy, to bylo v roce 2021, se nejčastěji používaly jednorázové kojící vložky, které byly plastové. Častokrát se jakoby ani svoji funkci neplnily, protože se jakoby sklouzávaly z toho prsa. Takže jsem si říkala, že to přece musí existovat v dnešní době něco lepšího, funkčnějšího a tak mě vlastně jako napadlo tu vložku všít do podprsenky a tak vlastně vznikla dnešní podprsenka.
3: Jak dlouhá byla cesta od toho prvního prototypu?
4: No, musím říct, že je dlouhá, protože když jsem vlastně ušila úplně první prototyp, tak jsem měla asi půlroční dítě. Bylo to před 5 lety a během té doby jsem ještě stihla další 2 děti, takže jsem během toho ještě vychovala vlastně dohromady 3 děti. A my jsme vlastně prvně udělali jeden prototyp, potom si to zkoušeli kamarádky, potom jsme tu podprsenku ještě s konstruktérkou spodního prádla opravovali, no a do té finální podoby to trvalo asi 2 roky.
3: Šijete si je stále sama, nebo už na to máte lidi?
4: Ne, už to sama nešiju, už nám to šije šící dílna v České republice.
3: Jak se vůbec jmenuje ta vaše značka?
4: Značka se jmenuje Oops, píše se to OOBS, vychází to z anglického slova boobs, prsa. Jasně. A zároveň je tam takový to slovo Oops.
3: Oops, tak. Flíček, jasně.
4: Oops, flíček, přesně tak, a je z toho Oops.
3: A tam si je posluchačky můžou taky nějakým způsobem opatřit, objednat na téhleté stránce.
4: Přesně tak, je to přesně na www.oobs.cz.
3: Výborně. Tak já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme Zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme a teď by se chtělo říct, je v pátek, to znamená, že je tady party a o tom bude zpívat DJ Bobo.

0: Tomáš Klus a pak posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, já bych chtěl pozdravit organizaci Help PES, která se stará o výcvik těch pejsků pro postižené, pro slepce a tak dále. Ať je Help PES, oni slaví 25 let, to znamená čtvrt století na světě. Jo. A budou to slavit zítra. Budou to slavit zítra na pražském Motole, protože tam se koná Help PES Super Den, což je taková tradiční akce. Začíná to v 10 dopoledne a bude to den plný zábavy, vstupné se tam neplatí, můžete tam přispět právě na výcvik pejsků. Já vám to strašně doporučuji. Je to zítra v 10 v pražském Motole. Super den Help PES. A ještě jednou gratuluju téhle organizaci k tomu výročí, protože to ta má opravdu obrovský smysl a já děkuju za celý Blaník za to, co děláte, přátelé. Za chvilku Sandra, Slza, taky Modern Talking.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám
3: držel palce.
4: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit.

0: Můžeš vyhrát, pokud budeš chtít, zpívají Modern Talking na vlnách Rádia Blaník. A vy dneska můžete přijít na koncert, pokud budete chtít.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Další letní koncert, už předposlední, Rádia Blaník, přátelé, dneska v Čáslavi. Začínáme 5 minut před 5 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova. A bude tam taky blanická kapela Vojta Nedvěd.
2: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: Chybět nebude dáma, se kterou strávíme celý nadcházející víkend na Blaníku, Olga Lounová.
3: Čiže se milovat a nekonečně svát, chci věci pochopit a nezemlou.
0: A zahraje i zaspívá Janek Ledecký. No hlavně na Ivu jsme krátký, na Ivu Leckou. Přátelé, Iva Lecká tady dneska nebude. Víte proč? Protože ona moderuje ten koncert v Čáslavi. Tak pokud ji chcete vidět naživo a slyšet samozřejmě a třeba si i popovídat nebo podepsat její knížku, tak vyražte dneska do Čáslavy taky, protože ona se na vás strašně těší. Zároveň budeme rozdávat naše sluníčkové samolepky, které vám přinášejí bankovky. Dneska budou zrovna probíhat kontroly, má to na starosti Lukáš Valenta. K tomu se ještě ke všemu dostaneme. A přináší vám jaké bankovky, no buď 5 000 nebo 7 000 a nebo dokonce 100 000 korun. To je velké finále, ke kterému dojde 27. září. Přátelé, vstupné se na našich koncertech neplatí, takže je to zadarmo a jak říkám, dneska 5 minut před 12 začínáme na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku třeba Petr Spálený, kdybych já byl kovářem.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Datart uvádí Dny Marianne.
15: Dny Marianne, jo.
14: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 2.

0: Petr Spálený, kdybych já byl kovářem, posloucháte Rádio Blaník. A máme před sebou českou hodinku a v ní Michala Davida. Jen tak, jak se má, jenom právě tak těch... Petra Nováka. Povídej, jestli se ti po mně spí. A taky Vabiho.
1: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: A už se pomalu blíží listopadové písně. Posloucháte Rádio Blaník. Před námi je česká hodinka, to znamená, že mezi 12. a 13. budeme hrát pouze a jen hezky česky. Za chvilku doprava, počasí, zprávy a za 6 minut přesně bude poledne. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz

0: počasí. Rádio
1: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku skoro jasná až polojasná. Ojediněle se objeví i mlhy. Během dne pak čekáme oblačno, ale večer se začne od západu pomalu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D5 na 19. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Blokovaný je tam levý jízdní pruh, buďte opatrní. Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se v obou směrech vytvořila asi kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. A silný provoz panuje také na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou na Benešov na 18. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdečně.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cimecký u soudu s odvoláním neuspěl. Ochránci našli na Vysočině speciální louku. Čeští tenisté se představí v O2 aréně. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Jan Cimický jde za mříže. 78-letý, kdysi respektovaný psychiatr, neuspěl s odvoláním a městský soud mu potvrdil 5letý trest za 35 případů vydírání a 4 případy sexuálního násilí. Cimický má zároveň na 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Verdikt je pravomocný. Prezident Petr Pavel zůstává favoritem prezidentské volby. Podle šetření agentury STEM Mark se tak zatím zdá, že by měl v případě opětovné kandidatury šanci mandát obhájit. Vedle Pavla se v žebříčku zvažovaných kandidátů objevuje na předních příčkách ještě moderátor Marek Eben anebo premiér Andrej Babiš. Na Vysočině se znovu daří vzácným hořcům barvitým. Ochránci přírody objevili na Havlíčkobrodsku louku se stovkami kvetoucích rostlin. Ohrožený druh se přitom na místě několik let neobjevil a víc tomu dodává mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
3: Všechny naše původní druhy hořců a hořečků jsou ohrožené a objev každé nové či staronové lokality představuje z hlediska druhové rozmanitosti naší přírody mimořádně cenný příspěvek. Nález je o to zajímavější, že letošní rok je vzhledem k velkým suchům pro hořec brvitý kritický.
2: V neděli navíc proběhne vycházka za hořce z Podmoklan směrem k Branišovu. Čeští tenisté už se chystají na boj o postup do finálové fáze Davis Cupu. V zaplněné O2 aréně se o to utkají se Spojenými státy a hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Duel se do pražské haly vrátil po 13 letech. Dnešní program začne pod vedením kapitána Tomáše Berdycha ve 3 odpoledne. Zítřejší program začíná o hodinu dřív. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
4: Je tady, děkujeme, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné poledne, přátelé, 12. hodina právě odbyla. Já mám pro vás poslední 2 lístky, které vůbec existují, na Hvězdy pod hvězdami s Čechomorem. Už příští úterý 22. září se to odehraje v pražském planetáriu a vy můžete být u toho, přátelé. Stačí dávat pozor, protože v této hodině zazní písnička od Čechomoru. Jakmile bude doznívat, při posledních tónech volejte 800 109 109, pokud máte v úterý čas zajet do Prahy na tohle unikátní představení. No a taky musíte mít pořádnou dávku štěstí, protože vás vždycky volá strašná spousta. Tak budu držet palce, čekáme, zase jsem to řekl, každý den řeknu, čekáme na Čechomor. Tak čekáme na Čechomor. Hana Zagorová je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, což teď v podstatě je. Krásné poledne s Blaníkem.
5: Je naprosto nezbytné.

0: to byl Čechomor, telefon je zapnutý.
1: Hvězdy pod hvězdami.
0: Poslední výhra lístků na Čechomor do pražského planetária. Budou tam hrát, zpívat a taky vyprávět, protože to je nejenom taková hudební show, ale hudebně vzdělávací. Taková talk show vlastně. Tak tyhle dva lístky mám pro někoho, kdo je na lince číslo 1. Kdo pak je na lince číslo 1? Pojďme to zjistit. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Gruntová.
0: Prosím, jak se jmenujete?
2: Petra Gruntová.
0: Petra. Petro, proč voláte teď na Blaník?
2: Slyšela jsem písničku od Čechomoru.
0: Jo, a vy byste na ně chtěla jít do toho planetária, jo?
2: Ano.
0: Jo, máte čas v úterý?
2: Mám.
0: A odkud jste?
2: Z Hostomic.
0: Hostomice, to není daleko od Prahy, že ne?
2: Ne, není.
0: No tak to máte kousek. A koho byste vzala sebou, kdybych vám dal lístky?
2: Manžela.
0: Manžela. A šel by rád?
2: Určitě.
0: Jo. Petro, a už jste byla v pražském planetáriu po otevření?
2: Nebyla.
0: Nebyla. To budete koukat.
3: Všechny naše půl.
0: Ježišmarja, pardon. Petro, to budete opravdu koukat, to je zážitek na celý život. No tak já vám gratuluju, máte radost.
2: Děkuju, určitě velikou.
0: Jo, tak udělejte juchu.
2: Juchu.
0: Tak, takhle mi to stačí. Já si ještě rychle opíšu vaše číslo, kdyby náhodou došlo k přerušení spojení, to bych nerad, a hlavně vy byste určitě nerada. A užijte si to, prosím. Zůstaňte mi na telefonu, jo?
2: Děkuju moc, děkuju.
0: Perfektní. Naschledanou.
2: Nastranou.
0: Další sympatická dáma a poslední výherkyně vstupenek právě do pražského planetária na Hvězdy pod hvězdami na Čechomor. Ale příště budeme hrát znovu. Ne úplně příští týden, asi až ten další, ale zkrátka půjde o lístky na Olgu Lounovou, která bude taky v rámci Hvězd pod hvězdami v pražském planetáriu. Stane se tak 6. října. Přátelé, lístky už se prodávají. Já doufám, že ještě nějaké jsou, ono to jde vždycky strašně rychle na dračku. Tak se podívejte na internet, doporučuju, protože na to, že tady vyhrajete vstupenky na Blaníku, na to se spoléhat prostě nedá. To musíte mít strašný postřeh a hlavně strašné štěstí, protože lístky chce úplně každý. A žijou Hvězdy pod hvězdami a Petra, která vyhrála.
4: Hvězdy pod hvězdami.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Je to zlé. Bude zpívat Ladislav Vodička na Blaníku.

Marek Ztracený, pomalu, posloucháte Rádio Blaník. Marek, ten je ze Železné Rudy, ze Šumavy. My se teď podíváme na úplně opačný kout republiky. My míříme do Frýdku Místku, protože Frýdek Místek žije vínem. Žije vínem konkrétně v sobotu 19., což jak jistě všichni víte, je zítra. Je to 7. ročník s úplně novým programem. Představí se tam 15 moravských a zahraničních vinařství. Bude tam strašně moc muziky, hlavně té cymbálové, folklorní soubory, proběhne kuchařská show. Můžete se zapojit i do zábavných a vzdělávacích vinařských aktivit, zúčastnit se včelařského workshopu a degustaci s vinaři, degustace s vinaři nebo degustací s vinaři. Jak chcete, začíná to ve 13 hodin, to znamená v 1 odpoledne, končí potom v 9 večer. Doporučuju, přátelé. Navíc tam zahrají mladí nedvědi. Vojta ten bude hrát dneska v Čáslavi na našem letním koncertě, zítra se přesouvá spolu s bratrancem Honzou právě do Frýdku Místku a ten koncert bude volně přístupný v areálu. Doporučuju, podívejte se fmžijevínem.cz, Frýdek Místek žije vínem, takhle jo, zkrátka FM, jako vlny, které posloucháte a kde ladíte Blaník. Za chvilku Tereska Kernlová, Vaby Daněk a taky Gump, pes, který naučil lidi žít, život je pes. Na Blaníku.

0: Život je opravdu někdy pes, ale my se vám to snažíme zpříjemnit.
1: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
0: Přesně tohle děláme každý všední den, každé ráno, přátelé. Petr Slíva vždycky vybere nějakou tu účtenku, nějakou SMSku spolu s Adélkou a dají se dovolání. Zavolají na číslo, které je uvedené u té SMSky a pak se někomu dovolají a položí tu zásadní otázku. Dneska volali paní Květuši.
2: Proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Michal Tučník.
2: Jo, je to tak. $4,100 letí do Plzně.
0: 4,100, to je krásná částka. Ta už je určitě v Plzni, Květuše má radost. My všichni ostatní taky, protože jsme přející, že ano. Přátelé, jak to udělat, aby to byla příště vaše účtenka, vaše SMSka? Napište nám na číslo 603 118 118, jak se jmenujete, kde bydlíte a taky, co byste chtěli proplatit a tu částku. Jo, taky musíte mít tedy fyzicky u sebe tu účtenku, abychom ji potom mohli proplatit. No a třeba v pondělí, nebo v úterý, nebo ve středu, případně ve čtvrtek, může to být i v pátek, zavolá Petr Slíva spolu s Adélkou právě vám. Musíte taky pozorně poslouchat Blaník, protože jste jistě pochopili, že ta klíčová otázka je vždycky stejná. Kdo pak nám to teď dospíval na Blaníku? A když to víte, tak je to vaše.
1: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaníku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
0: A za chvilku Petr Novák v české hodince na vlnách Rádia Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: Ladislav Štajdl, Soud někdy svítá o něco dřív. Posloucháte Rádio Blaník. Skončila nám česká hodinka, ale to vůbec nevadí. My vám i nadále budeme hrát hlavně hezky česky. Michal Hrůza. Partu ze Superstar 2009. A zaspívá i Olga. Ještě hodně. My na Blaníku doufejme taky a celou dobu vám budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousek už bude 13 hodin. Rádio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek zpočátku skoro jasno až polojasno. Ojediněle se objeví mlhy. Během dne pak bude oblačno, ale večer se začne od západu pomalu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D5 na 19,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě osobního auta. Blokovaný je tam levý jízdní pruh. Kolona má asi 3 kilometry. Na trase z Milníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se v obou směrech vytvořila asi kilometrová kolona. Počítejte tam také se zdržením. A silný provoz je i na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se až k postu Šmejkalka. Zdržíte se asi 15 minut. Tolik dopravní servis. Šťastnou cestu.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Nejvíc peněz z rozpočtu spolknou sociální výdaje. Případ uprchlého Servala se v Brně vyřešil. Středočeským krajem jezdí modernější vlaky. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko by mělo mít příští rok druhý nejvyšší rozpočtový schodek ve své historii. Deficit by měl být 389 miliard. Největší díl pomyslné tisíci koruny přes 400 korun spolknou podle novinek.cz sociální výdaje. Patří mezi ně důchody, nemocenská, rodičovské příspěvky a nebo podpora pro lidi bez práce. Více než stovku si vezme školství a třetí největší položkou je obrana. Pražská policie stíhá klíčového aktéra boje o miliardový fair credit Jana Fischera. Stíhá ho pro podvod v souvislosti s tím, že získal kontrolu nad společností Symfina, která držela bankovní licenci nezbytnou pro fungování Fair Creditu, a to aniž by za ní zaplatil. Hrozí mu 5 až 10 let vězení kvůli škodě velkého rozsahu. V Brně Bystrci našli uprchlého Servala. Křížence Servala kočky Savanové objevili po 5 dnech v koruně stromu nedaleko domu jeho majitelky. Zvíře bylo zesláblé a vystresované a z vysoké výšky ho museli sundat hasiči. Jeho majitelka s ním proto zamířila na veterinu. Cestování regionálními vlaky je opět pohodlnější. Ve středočeském kraji už pravidelně jezdí modernizované motorové vozy z Regio Spider z nymburského depa. Jaké jsou jejich výhody, ví mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
10: Regio Spider jsou koncepčně moderní vozy, ve kterých je podstatná část podlahy, včetně obou nástupních prostorů, v nízkopodlažním provedení, tedy v úrovni moderních nástupišť. To umožňuje snadný nástup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Vozy jsou navíc klimatizované, vybavené Wi-Fi a je v nich možné dobíjet cestovní elektroniku.
9: Moderní vozy jsou nasazené na tratích z Čelákovic do Neratovic, z Nymburka do Poříčan a z Nymburka do Mladé Boleslavy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
0: Pokračuju, děkuju, Moni.
2: Pepa Černý.
8: Na rádiu.
5: Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Za minutku a kousek už bude 13 hodin. V tuhle chvíli, kdyby tady byla i Valecká, tak zní juchu, protože je pátek, ale Ivuška je na cestě do Čáslavy, protože tam dneska moderuje náš letní koncert na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tak poslouchejte po cestě a vyražte do Čáslavy a pak teda přestaňte a poslouchejte Ivu přímo v Čáslavi. To je nejlepší program na dnešní odpoledne. Ale ještě předtím můžete vyhrát. Víte, co můžete vyhrát? Můžete vyhrát zážitek s Blaníkem a Allegrií, firmou na zážitky. Ten zážitek je krásný a až to vyhrajete, tak si budete moci zpívat tohle. Come with me for fun in my buggy. Já mám pro vás totiž jízdu v závodní bugině, přátelé. Bugina, bugina. 5 kol zažijete. Někdo říká, že to je málo, já říkám, že to je hodně, protože už jsem si to vyzkoušel a je to teda zážitek na celý život, přátelé. Jak to získat, tento zážitek od Blaníku a od Allegrie? Musíte se dovolat jako první na Blaník. Na číslo 800 109 109. Už tady blikají telefony, ale já nemyslím teď. Musíte zavolat během odpoledne, až uslyšíte kombinaci 3 písní. Já vám teď tu kombinaci pustím, takovou krátkou ukázku. A z tohoto musíte poznat. Jakmile bude doznívat 3. písnička, volejte 800 109 109. A tady je ta ukázka. Šál, co jsi mi dal, podržet má, nezajímá. No a kdo to dokáže, tak si bude zpívat. Pa, pa, pa, pa. A teď je tady Michal Hrůza, hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Písnička ze Superstar z roku 2009, kterou napsal Palo Habera, Příběh nekončí. A my zdaleka taky ne. Teď se hlásí do vysílání Radek Barkman, kolega reportér, který zjišťoval podrobnosti o takovém projektu, který je spojen s Paddingtonem, to je takový ten medvídek. Radku, já tě zdravím, ahoj, můžeš povídat.
1: Pěkný den. Začátek nového školního roku odstartoval a s ním je tu i připomínka pomoci dětem v těžké životní situaci. UNICEF začíná být prostřednictvím charitativního projektu Paddingtonovy pohlednice aktivní také v Česku. Jedná se přitom o kombinaci pravidelného dárcovství s vzdělávacím programem pro děti. Za 494 korun měsíčně tak školáci dostávají pravidelně do své schránky balíček od medvídka Paddingtona, sestávající z mapy, pohlednice, případně cestovního deníku. Důležitou součástí je, že kompletní výtěžek akce směřuje na charitativní účely. Podle metodiky UNICEF může pravidelný měsíční dar zachránit 7 až 9 dětí z těžké podvýživy. Peníze z daru však směřují pravidelně také na hygienu, zdravotní péči, případně na vzdělávací možnosti. Patronkou této aktivity v Česku je herečka Jitka Čvančarová, co by vyslankyně dobré vůle UNICEF. Zapojuje se do něj společně s hercem Danielem Krejčíkem. Čvančarová předtím uvedla, že projekt vyzkoušela i sama se svými dětmi, které z něj údajně byly nadšené. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Radku, moc krát děkujeme za informace a my se vrátíme k písničkám. Tohle je Král. Michael Jackson, Black or White, na Blaníku.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byla Olga Lounová, klíčová postava nadcházejícího víkendu. Co se bude dít, to se dozvíte právě teď. A za malou chvilku nám zaspívá třeba Meky Žbirka.
1: Víkend s Olgou Lounovou.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
3: Patříme k sobě ty a já.
1: Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
2: My pro vás máme vstupenky.
1: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
4: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
2: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.

0: řekneš jen halo, to by mě hřálo, jo, to by mě hřálo, to by mě hřálo.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Přesně tak, stačí 3 vteřiny, 3vteřinová ukázka, kdo to pozná, kdo se dovolá jako první, tak vyhrává. Já jsem zapnul telefon, když doznívaly činasky a evidentně to spousta z vás poznala, kdo pak je na lince číslo 1. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, haló, haló.
0: S kým pak mluvím?
1: Tady je Hinek z Frýdlantu.
0: Hinku z Frýdlantu, vy máte na hlas rádio, co?
1: Já si ho stěším hnedka, určitě ho zastavím a už to stěším, dobrý.
0: Výborně, máte hands free?
1: Ne, nemám, už stojím.
0: Tak jo, tak už neporušujeme předpisy, to je dobře. Hinku, prosím vás, vy teďka řídíte, vy byste chtěl řídit i tu buginu, co?
1: No přesně tak, no, dal bych si 5 koleček třeba.
0: 5 koleček to je tak akorát, tak víte co, já vám zatleskám, máte to tady u mě, jo? Máte radost?
1: No mám.
0: Výborně. Tak to jsem rád. Řídil jste někdy buginu?
1: No to neřídil.
0: Neřídil. Tak to bude poprvé. A máte rád, jestli se rozlobíme, budeme zlí, že jo?
1: Jo, to je stará klasika, no. To jsme nedostali, no.
0: Jasně. Bud Spencer, no. Terence Hill, tak teďka budete jak oni. Já dokonce koukám, že oni tam mají červený buginy, takže to bude úplně stejný. Akorát ji nesmíte obrátit, aby začala hořet jako v tom filmu. Pamatujete si to?
1: No, to zkusím to.
0: Dobře. Hinku, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu a vyměníme si adresy, jo?
1: Ano, dobře, děkuju.
0: Perfektní. Tak Hinek Sympaťák vyhrál dnešní výherní kolo a budeme hrát opět příští pátek o nějaký ten zážitek. Podívejte se na firmanazážitky.cz, protože s tou my spolupracujeme s Allegrií a tam je kopa zážitků, které se vám budou líbit. Můžete si tuhle jízdu v závodní bugině, kterou zažije Hinek, taky koupit samozřejmě buď pro sebe, nebo pro nějakého svého kamaráda, nebo příbuzného jako dárek, že jo, Vánoce už jsou v podstatě za rohem. Ne, já nebudu strašit Vánocema. Pojďme si hrát.
2: 3 vteřiny k zážitku na Rádiu Blaník.
0: Třeba za chvilku blanické přání, to se hodí. Posloucháte Blaník.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Blanické přání na vlnách Blaníku. Naše písnička, naše, přátelé, budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Dáme si Kometu.
1: Zpustil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který...
0: Dorazí skupina Jelen.
1: Tak buď klidná jako voda, ale jsou...
0: A zaspívá i Michal David.
2: Život je náš, nezbývá čas.
0: Jsou samé klidné písně, že? To bude taková až relaxační hodina, těším se na ní. Přátelé, za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme hezky česky a za 5,5 minuty už budou 2 odpoledne.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
6: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku skoro jasná až polojasná. Ojediněle se objeví i mlhy. Během dne pak bude oblačno, ale večer se začne od západu opět vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D5 na 19,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta. Blokovaný je tam levý jízdní pruh. Počítejte se zdržením, kolona má téměř 3 kilometry. Popojíždět budete i na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na dálnici D8 se v obou směrech vytvořila asi kilometrová kolona. A silný provoz panuje i na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Zdržíte se asi 15 minut. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: V Ostravě vrcholí přípravy na dny NATO. Na jižním Plzeňsku čeká na řidiče velké omezení. Evropská unie vyplatí další peníze Ukrajině.
3: Rádio Blaník.
8: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ostravské letiště v Mošnově se zaplní letouny i armádní technikou. Už zítra tu odstartuje vojenská přehlídka Dny NATO. Tradiční akce nabídne letecké akrobacie i moderní techniku a každý rok přitáhne 10 000 návštěvníků. Letošní ročník nabídne bohatý program, jak říká za hlavní organizátory Zbyněk Pavlačík.
9: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
8: Silničáři začnou s opravou průtahu a mostu v Hořehledech na jižním Plzeňsku. Práce na 800 metrů dlouhém úseku začnou na jižním Plzeňsku, což je část města spálené Poříčí. Stavba vyjde na víc než 157 milionů. Silnice první třídy, tedy hlavní tah 1/19 Plzeňska do středních a jižních Čech, bude v místě až do léta příštího roku uzavřená. Na vrcholku Sněžky budou nové elektrické kabely. V těchto dnech je tam pokládají energetici, kteří obnovují části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí. Náklady na výměnu se pohybují do 1 000 000 korun. Evropská unie dnes Ukrajině vyplatí přes 80 miliard korun. Peníze jdou z půjčky určené na zbraně a drony, které budou bránit její území a vzdušný prostor. Jedná se už o čtvrtou platbu. Po této platbě Evropská komise letos Ukrajině vyplatí už 364,5 miliardy, a to na obranu i širší podporu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
5: Pepa Černý.
7: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, za 2 minutky už budou 2 hodiny odpoledne, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. A v této hodině dorazí Kristýnka Ševčíková, která pro nás bude mít dobrou zprávu, doufejme, že bude co nejlepší. A za malou chvilku se vydáme s Lukášem Valentou na první kontrolu samolepek. od Blaníku a Centropolu. Tyhle samolepky vám přinášejí bankovky, vy to moc dobře víte, tak za chvilku se dozvíme, kde Lukáš právě teď zvoní a kde kontroluje. A my hrajeme. Iveta Bartošová, Útoč láskou. Mimochodem tady ten hluboký hlas, to je Michal Penk, on mi to jednou říkal. Tak hezké odpoledne.

0: Jelen klidná jako voda. Naší klidnou vodou je Lukáš Valenta, to je náš takový, ještě pořád bych řekl, nový kolega a on je teď kontrolorem.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Lukáš, který břehy mele, jak si říká. Lukáš vyrazil na kontrolu samolepek, tak mě zajímá, kde je a jak to celé dopadlo. Lukáši, ahoj.
3: Ahoj, zdravím i tebe i posluchače. První místo, kam jsem vyrazil, je Voleč. A tady jsem navštívil manžele Škrachovi. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: No, v pergole.
3: A co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
4: No, rychle vydělaný penízky.
3: Vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7 tisíc korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: Jupi, úžasná euforie, ja!
3: A jaký máte plány s výhrou?
4: No, s největší pravděpodobností nějaký zážitek, protože zážitky člověku nikdo nesebere.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100 tisíc korun. Stačí tipnout, kolik Radio Blaník spolu s Centropolem rozdal od našich letošních narozenin na Konopišti do září 27. těchto samolepek?
5: Tak já si myslím a tipuji, že 666 tisíc.
3: Díky moc.
4: Také děkujem.
5: Děkuji moc.
3: A já už vracím slovo zpátky do studia.
0: Děkuji moc, Lukáši, teda to je číslo, co 666 tisíc říkal, no to je úžasné. Ale mají 7 tisíc na ruku, to je paráda. To moc gratuluju. Lukáši, tak pokračuj v kontrolách, ještě dvě dneska uslyšíme, tak třeba to bude dohromady 21 tisíc. Pokud budou všichni u Centropolu, to uslyšíte ve vysílání. On se Lukáš přihlásí po 16. i po 17. hodině. No a pokud chcete samolepku a tím pádem jako hrát takhle o ty peníze, no tak dneska se budou rozdávat v Čáslavi na našem letním koncertě, ale na to ještě dneska na Blaníku určitě dojde. Sluníčkové září, září i v září.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: To je úplně lek, co jsem řekl, ale tohle je ABBA. Hezké odpoledne.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Kamila Holanová, ta je tady. Kdo tady chybí, to je Iva Lecká, ta dneska moderuje v Čáslavi. Přátelé, přišla SMSka. Dobrý den, celý týden čekáme na pátek, až řeknete, že je den velkého juchu a dneska nic, píše Lenka. Lenko, bohužel, já to Ivě nechci krást, ale tak aspoň takhle.
1: Juchu! Co tak se vám stalo, pane doktore?
2: No nic, já jsem si také kapánek výsknul.
0: Tak, aspoň takhle ne. Takže juchu, je pátek, přátelé, za chvilku Roxette, Petr Nať, Michal David a v Čáslavi se všechno schyluje k tomu našemu koncertu. Začínáme 5 minut před pátou na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Všichni tam jeďte.
3: Nejen dobří holuby,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na Rádiu Blaník.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna.

0: Život je náš, Michal David. Posloucháte Rádio Blaník. A teď?
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: Dobrá zpráva je tady a s ní Kristýnka Ševčíková. Kristý, vítej a povídej, co pak pro nás máš.
2: Ahoj Pepo, krásné odpoledne všem posluchačům. Hokejový svaz od příštího týdne spouští další ročník náborové akce pro malé hokejisty i hokejistky. Týden hokeje bude probíhat až do pátku, a to ve 153 klubech v celé republice. Děti ve věku od 4 až do 10 let si užijí spoustu zábavy na ledě i mimo něj. Připravené budou i motivační dárky, říká manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
3: Dostanou od nás kulichy se symbolikou Pojď hrát hokej. Pak dostanou silikonové náramky, český hokej, dostanou omalovánky, pastelky, dostanou ruksak. Jenom bych chtěl říct jednu věc, jo. Hokej je poměrně těžký sport, na to se to naučit, ale my vlastně začínáme tady s rozvojem té přípravce těch dětí, aby byli schopní prostě se naučit bruslit. A jakmile se naučí bruslit, tak to je vlastně známka toho, že prostě zvládli určitou balanční náročnost.
2: Děti hokejové vybavení nepotřebují, stačí helma, brusle a rukavice. Kluby jsou ale připravené je v případě potřeby i zapůjčit. Všechny další potřebné informace najdete také na webu pojdhrathokej.cz.
0: Přesně tak, děkujeme, Kristýnko, a Prťousové držíme palce na ledě, hodně úspěchů, medailí a těšíme se, že třeba někoho z těch, kterých se to týká, uvidíme na mistrovství světa jednou. Mně bude asi 70 a to vůbec nevadí. Kristý, papa, ahoj, děkujeme.
2: Děkuju, ahoj, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Radia Blaník.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Tina Turner a písnička přímo o Blaníku. Simply the best.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Píseň Paula Anky v podání Standy Hloška, Petra Kotvalda, Diana na vlnách Blaníku. A my si i nadále budeme hrát hlavně hezky česky. Zahraje nám Olympic. Zaspívá Michal Penk. Kdybych Michala Tučného nepustil. Rozmlouvadlo, co? Posloucháte Blaník. Hezky česky vám hrajeme už 27 let a na samém počátku našeho rádia byl právě Michal Tučný. Tehdy s Báječnou ženskou. To byla první písnička na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 3 odpoledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Ojediněle se objeví i mlhy. Během dne pak bude oblačno, ale večer se začne od západu opět vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se v obou směrech vytvořila asi kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Popojíždět budete i na dálnici D5. Na 19. a půltém kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě osobního auta a blokovaný je levý jízdní pruh. Tady má kolona téměř 3 kilometry. A silný provoz panuje také na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou do Popovic na 15. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Zdržíte se asi 15 minut. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
1: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Pro Spojené státy je Česko zklamáním. Dobrovolníci uklidí během několika dnů Česko. Liberec chystá výstavbu kompostárny. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Americký velvyslanec při NATO znovu kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na dnešním summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze prohlásil, že Spojené státy od svých spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Hágu vydávat na obranu 5% HDP a že postoj Česka je pro USA zklamáním. Evropská komise navrhla zákaz sociální sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by se mohly založit až o 2 roky později, tedy od 15. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale nejsou plošné zákazy sociální sítí ideální a důležitější je podle něj důsledná regulace škodlivého obsahu.
9: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
8: Legislativním návrhem se teď bude zabývat Evropský parlament a také Rada Evropské unie. V Česku odstartovala kampaň Ukliďme svět. Celkem se do ní zapojilo přes 12 000 dobrovolníků z celé země, mezi nimi je i 108 škol. Zájemci budou během akce čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody naplánoval ode dneška do neděle na 200 úklidových akcí. Liberec ve 20 km vzdálené Chotyni i přes nesouhlas obce zřídí kompostárnu. Bude králu bývalé skládky, který Liberec vlastní. Město tam za 1,25 milionu ročně pronajme 2 hektary na 10 let mimoňské společnosti. V provozu bude kompostárna nejspíš od jara příštího roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
4: Pepa Černý
7: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé, 2,5 minutky zbývají do 3 hodiny odpolední. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. A za malou chvilku se vydáme na další cestu s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme za zajímavými kameny. Tak jsem zvědav, co nás čeká dnes. Prý to bude kámen, který vypráví. No a vyprávět nám bude taky Samira, protože dneska nás čeká kvůli koncertu v Čáslavi, našemu letnímu koncertu, který moderuje Iva Lecká, kde zaspívá Olga Lounová, Janek Ledecký, Vojta Nedvěd a Blanická kapela, tak nás čeká repríza naší Samiry. Proč se říká, co se říká, o něco dřív. Tak za chvilku se dočkáte. Ale teď je tady Marek Ztracený. Tak se nezlob.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Robbie Williams a Feel na vlnách Rádia Blaník. A teď už míříme na další výpravu s Miroslavem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes vám chci představit místo, kde promlouvají kameny. Je to na úpatí Krkonoš v malebném městečku jménem Žacléř. Možná jsem to s tím promlouváním trochu nadsadil. Nejde tu o nějakou magii, ale o vědu. V parku před místní základní školou vznikla jedinečná venkovní geologická expozice, která přibližuje fascinující příběh zemské kůry v těchto místech. Tato expozice pod širým nebem je výsledkem několikaleté práce žáků základní školy, kteří v terénu pozbírali a vybrali 9 reprezentativních hornin, z nichž vytvořili základ expozice. Ta prošla v roce 2024 rekonstrukcí a byla rozšířena o nové vzorky a moderní informační tabule. Každé stanoviště představuje jiný typ horniny. Návštěvníci se zde mohou seznámit se všemi 3 základními typy hornin – usazenými, vyvřelými a přeměněnými. Každý kámen je doplněn o podrobný popis, který vysvětluje jeho původ, složení i význam v geologickém vývoji regionu. A tak tu najdete například filit, jemně vrstevnatou přeměněnou horninu, nebo bazalt, tmavou vyvřelinu, vzniklou z lávy, která se dostala na povrch během sopečné činnosti, nebo světlý riolit, který vytváří výběžky v krajině. A nechybí ani krystalický vápenec a mramor jako připomínka dávného mořského dna, které se v průběhu milionů let proměnilo tlakem a teplotou. Z usazených hornin zde uvidíte slepence, pískovce a jílovce vzniklé z materiálu splaveného z dávných hor do jezerních pánví. Žacléřsko je geologicky mimořádně pestrý region, což dokazuje právě bohatá skladba hornin. Zajímavostí je, že některé horniny v expozici obsahují skameněliny pravěkých rostlin, které nám přibližují dobu, kdy krajinu pokrývaly bujné pralesy. Zmíněné rostliny se staly základem pro vznik uhlí, které se v Žacléři těžilo až do konce 20. století. Expozice je volně přístupná po celý rok a najdete ji snadno přímo v centru Žacléře. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník, experti na české písničky. I když tahle je trochu slovenská. Tohle jsou Eláni, Amnestia na Neveru. Na Blaníku je 15.12 přesně a jak by řekla Ivalecká, která teď míří do Čáslavy, je den velkého juchu, tak si ho užívejte. Hezké odpoledne.

0: Jakub Smolík.
1: Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, fanouši.
0: Ne fanouši, ale Jakube, Jakub má dneska narozeniny. 67. Už jsem s ním mluvil, možná jste to slyšeli, a pokud ne, tak já jsem se optal, jak to dneska oslaví. Takhle odpověděl.
2: No tak já je oslavím, teďko pojedu na otočku do Prahy, pak se jdu ostříhat a večer jedeme s rodinkou si dát takovou večeři.
0: Tak pokud potkáte někde Jakuba, jak večeří dneska, tak mu popřejte a taky si všimněte, že má nový sestřih. Byl se nechat ostříhat. Jakube, ještě jednou všechno nejlepší za celý Blaník. Za chvilku Michal Tučný a prodavač a taky Lucie Bílá. To chci mít.
3: Samoletka za 100 tisíc.
4: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
3: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Slu-

0: Ricky Epovery na vlnách Rádia Blaník, Made in Italy, my jsme Made in Czech Republic.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Jsem chtěl říct původně Čekoslováky, ale to vlastně 1999, když vzniknul Blaník, to už nebylo, že jo. Tak přátelé, před námi je svět podle Samiry, respektive proč se říká, co se říká. Samča nám tentokrát vysvětlí něco o utírání nosu. Tak Samčí, my posloucháme.
3: Když někomu utřeme nos, většinou tím nemyslíme, že jsme mu přišli pomoct s rýmou. Znamená to někoho přechytračit, porazit nebo mu ukázat, že tentokrát prostě neuspěl. A říkáme také, že někdo utřel nos, tedy že nedostal to, co chtěl. A původ nás pravděpodobně zavede k dětem. Malé dítě si totiž dlouho neumí samo pořádně utřít nos. Musí přijít někdo starší, schopnější a zkušenější a udělat to za něj. Utřít někomu nos tak začalo obrazně znamenat ukázat mu jeho neskušenost nebo převahu. Postupně se výraz rozšířil i mezi dospělé. Když někomu utřete nos, dáte mu zkrátka lekci. A když naopak utřete nos vy, odejdete s nepořízenou. U tohoto rčení ale není doložený jeden konkrétní historický příběh, takže bych z něj nedělala něco, co není. Spíš jde o velmi názornou metaforu, která se v jazyce uchytila.
0: Samčo, moc krát děkujeme za vysvětlení.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak, dál vám budeme hrát hlavně hezky česky, za chvilku třeba Michal Penk o bláznech. A já tady teďka vás nechám už, protože jsem tady strašně dlouho. Ivuška Lecká tady nebyla, protože je v Čáslavi a bude moderovat celý ten náš dnešní předposlední letní koncert na náměstí Jana Žižky z Trocnova, tak já jí zdravím. Juchu, mějte se krásně, užijte si víkend a za chvilku je tady Vlasta Suk.
1: Víkend s Olgou Lounovou.
2: Máme pro vás další výjimečný dárek.
4: Patříme k sobě ty a já.
1: Celý nadcházející víkend strávíme s dámou, která chystá už druhý sraz optimistů.
2: My pro vás máme vstupenky.
1: Vyhodíme navíc její nejhezčí písničky a také si s Olgou trochu popovídáme.
5: Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu.
2: Tak laďte Blaník a užijte si víkend s Olgou Lounovou.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou

0: skupina Katapult a někdy příště. Posloucháte Blaník, už vás zdraví a krásný pátek přeje Vlasta Suk. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí, doprava, no a z písniček třeba Petra Černocká, Soxana.
1: Zapsáno, kniha chvázaný v kůži, zapsáno.
0: Taky zaspívá Anna K.
2: Jsi můj ztracený král, já tvoje údolí včel.
0: A za okamžik Karel Gott. Zůstanu svůj. My taky zůstáváme svoji, hrajeme hezky česky a za 6 minut už budou 4 hodiny odpoledne.
3: Radio Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
4: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
5: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra zpočátku skoro jasná až polojasná. Ojediněle se objeví i mlhy. Během dne pak čekáme oblačno, ale večer se začne od západu opět vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
5: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Na výjezdu z metropole se zpomaluje na 10. kilometru a popojíždí se až k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se kolem půl hodiny. Asi 20 minut budete popojíždět také na Pražském okruhu směrem na Modletice, a to od 23. po 18. kilometr. A na dálnici D5 na 19.5 kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta a blokovaný je tam levý jízdní pruh. Tady má kolona asi 3 kilometry. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Policie zasílala dohled nad nádražími. Rumburská nemocnice řeší svoji budoucnost. Do fotbalové reprezentace míří 3 nováčci.
3: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie posílila hlídky u nádraží hromadné dopravy. Serveru iDnes.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Premiér Andrej Babiš včera uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, že podle tajných služeb plánuje Rusko hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Rumburská nemocnice může od ledna přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, dnes starostům v Krásné Lípě na Děčínsku představila projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Odchylky v zakřivení páteře má podle výzkumu Státního zdravotního ústavu přes 40% žáků základních škol. Za nejvíc kritické období je považována tzv. Prepuberta nebo puberta, kdy nastává zrychlený růst. Jak předejít problémům s držením těla včas, vysvětluje fyzioterapeutka Iva Bílková.
7: Školním dětem doporučuji hýbat se alespoň polovinu času, který prosedí ve třídách. Sportovní kroužek je vhodný jednou až dvakrát týdně 90 minut, ale spíš jde o to, aby dítě trávilo svůj volný čas aktivně. Chodilo pěšky, jezdilo na koloběžce, běhalo v parku, lezlo po stromech. Aby se nejmín dvakrát denně zapotilo a zadýchalo u sportovní aktivity.
6: Při výběru kroužku je proto dobré nakombinovat pohyb i jemnou motoriku. Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia povolal 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Patrik Šik, který ukončil kariéru v reprezentaci a rozhodnutí nezměnil. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlastík.
4: Vlasta Suk
3: na rádi. rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju. Minuta a půl a odbije nám 16. hodina. No a teď informace, o které už možná si víte, možná ale ne. Blaník vám celé září rozváží penízky. Za jednu jedinou samolepku můžete vyhrát minimálně 5000 korun. Do terénu vyjel dnes kolega Lukáš Valenta, aby zkontroloval, zda máte samolepky vylepené. Tak u koho zazvonil tentokrát a kolik korun dotyčný vyhrál nebo vyhraje, to nám prozradí on sám a taky připomeneme pravidla i pro vás. Tak buďte s námi, teď posíláme Karla Gotta. Zůstanu svůj.

0: mnohem víc.
1: Tolik tedy Petra Černocká, Saxána na Blaníku. Když si Petra zahrála právě v Dívce na koštěti čarodějnici Saxánu, tak jí bylo 21 let. Tak já doufám, že vás písnička potěšila. A teď už opět rozdáváme penízky.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem a Centropolem.
1: Ano, za jednu jedinou vylepenou samolepku Blaníku a Centropolu můžete vyhrát minimálně 5 000 korun. My si jezdíme kontrolovat. Vy přihlášení nám píšete, kam jste samolepky nalepili. No a v momentě, kdy tam dorazíme k vám a zjistíme, že opravdu ta samolepka tam je, tak od nás získáte slíbené penízky. Kolega Lukáš Valenta právě dnes na cestách, teď aktuálně v Pardubickém kraji. Kde konkrétně, Lukáši? Ahoj, krásný den.
4: Krásný den, já se lesím po druhé, tentokrát z Choltic a tady je vedle mě teďkon výherkyně Hana Barovičková. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak kde pak máte samolepku?
5: Samolepku máme na lednici doma.
4: A co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
5: Lákala nás výhra a hlavně nám samolepku přinesla mamka, takže to byla víceméně náhoda.
4: A gratuluju vám ještě jednou, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Co uděláte s výhrou?
5: Vůbec nevím, jsme z toho tak v šoku, že vůbec ještě nevíme.
4: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí si tipnout, kolik Rádio Blaník rozdalo samolepek spolu s Centropolem od našich letošních narozenin na Konopišti do 27. září?
5: Tak zkusíme 98 175.
4: Díky moc a já vracím slovo zpátky do studia.
1: Lukáš, já děkuju. Samozřejmě Lukáš se nám ještě během odpoledne přihlásí. Takže pokud máte samolepku, zaregistrujte se přes naše internetové stránky, kde vyplníte formulář na adrese radioblaník.cz. Hlavně si ji nalepte. No třeba u vás Lukáš zazvoní a taky se budete radovat. Vyhrajete třeba 5 000, no ve finále těch 100. Tak hodně štěstí.
3: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
1: Teď už pro vás New Kids on the Block Tonight. Za chvíli hezky česky Ivana Andrlová. A kdyby se v komnatách. Bude 4:15, posloucháte Blaník. Krásný pátek.

I v pátek odpoledne posloucháte Rádio Blaník a teď bych to měl pozvánku do Prahy, kde se už tento víkend odehraje rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620. Tak každoročně v září láká stovky návštěvníků a milovníky historie. No a je to opravdu silný zážitek. Autentické kostýmy, vojenské formace, jízda na koních, dělostřelba a tak dále vás vtáhnou přímo do roku 1620. Rekonstrukce bitvy se uskuteční na Bělohorské pláni u obory Hvězda jak zítra, tak v neděli. Brány areálu se otevřou už v poledne a samotná bitva propukne v 15 hodin. Tak si to nenechte ujít. A za chvíli třeba Jana Kiršner či Anna K. Údolí včel.

0: Hrajeme hezky česky a naká to hrůkazem. Údolí včel za námi za 6 minut, 4:45 a teď míříme do Čáslavy, kde se už za několik málo minut odehraje další z letních koncertů Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přímo na místě kolegyně Iva Lecká, která už se nemůže dočkat a já ji teď mám ve vysílání. Ivi, ahoj, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne tobě i všem posluchačům Rádia Blaník. Ano, dneska se potkáme v Čáslavě, ovšem musíte tam dorazit, to je samozřejmě podstatná věc. Ale nebudete litovat, protože další letní koncert Rádia Blaník má skvělé obsazení. Kromě mě.
0: No, ano.
2: Bude taky Adélka, kterou znáte samozřejmě z ranního vysílání, bude tam se mnou. No a samozřejmě tam budou také účinkující, takže pojďme si říct, kdo všechno dneska vystoupí. Dneska vás čeká samozřejmě blanická kapela, na to se těšte, protože ta hraje a zpívá písničky, které znáte z našeho vysílání, že si můžete zaspívat, zatancovat. No a potom tam bude Olga Lounová, taky Vojta Nedvěd. A na samý závěr jsme si nechali Janka Ledecké.
0: Program nabitý a samozřejmě předpokládám, že vstupné se neplatí, je to tak?
2: Přesně tak, vstupné se neplatí, to znamená, že můžete vzít koho chcete. Vemte celou rodinu, vemte sousedy, vemte prostě klidně i posestné, poberte to všechno. Náměstí Jana Žižky z Trocnova je docela velké, bych řekla, takže se tam určitě všichni vejdeme. No a startujeme 5 minut před 5:00.
0: A ještě jedna věc, vezete opět ty naše kouzelné blanické samolepky s Centropolem?
2: Samozřejmě, ty už jsou na místě, připravené, naše hostesky budou rozdávat a každý, kdo si o ní řekne, ji dostane. No a třeba to pro někoho z lidí, kteří tam dorazí, bude znamenat 27. září 100 000 korun.
0: Právě, tak se pro ně určitě stavte. Ivi, pro tuto chvíli se loučíme, děkuju a přihlásíš se opět do vysílání v příští hodině, kdy už to bude všechno rozjeté a popíšeš tu atmosféru, jo?
2: Přesně tak, těším se, ahoj.
0: Tak zatím, ahoj.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: No a dál hezky česky už za chvíli třeba Michal Prokop, taky Václav Neckář. Láska má.
1: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
5: Tak Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
5: vy. Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Michal Prokop, taky Framus 5 a Kolej Yesterday na Rádiu Blaník. Dobré odpoledne přejeme. Za okamžik čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis, no a z písniček třeba Michal Hrůza, budu ti vyprávět. Taky Pavel Vítek zaspívá.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla havraní.
0: Dáme Karamel, Přízrak, 7. V.
1: Já sama si kráčím.
0: Hrajeme hezky česky a za 5 minut už bude 17 hodina.
2: Rádio Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Ojediněle se objeví i mlhy. Během dne pak čekáme oblačno, ale večer se začne od západu opět vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Asi 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na Modletice, a to od 23. po 18. kilometr. Silný provoz panuje také na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje na 9. kilometru a popojíždí se až k omezení u mostu Šmejkalka. Tady se zdržíte kolem 40 minut. A na dálnici D11 na 8. kilometru směrem na Prahu havarovala 2 osobní auta. Dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
3: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ochlazení pomalu rozjíždí topnou sezónu. Smartwings mění zimní letecký řád. V Česku je další lavička Václava Havla. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to aktuální zprávy. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala. Hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných a na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Vodou se snaží hasiči ochránit i okolní budovy. Na místě jsou také záchranáři, ošetřit zatím nikoho nemuseli. V areálu hořelo už loni na jaře. V Česku startuje topná sezóna. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají domácnostem dodávat teplo. Co musí nastat, aby se začalo topit, vysvětluje mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
10: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po 2 po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
9: Domácnosti by si před zimou měly kontrolovat a také odvzdušnit radiátory. Další letecký dopravce reaguje na drahá paliva. Zimní lety omezí i Smartwings. U vybraných destinací dojde ke snížení frekvence letů. Do Bergenu a Benátek začnou tyto aerolinky létat až od března příštího roku. Původně k tomu mělo dojít už od 22. října. V parku zámku Jemniště na Benešovsku je nové speciální místo pro odpočinek. Jde o další lavičku Václava Havla. Pamětní místo tvoří 2 křesly spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa. Jejím autorem je architekt a Havlův přítel Bořek Šípek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta.
0: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne, minuta a odběr 17. hodina.
3: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: No, při pátku pro vás máme dalších minimálně 5000 korun. Ty někdo vyhraje už za okamžik. Tedy někdo z vás, kdo vylepil sluníčkovou samolepku. Kolega Lukáš Valenta je stále na cestách a kontroluje, jestli je máte vylepené, takže pokud jste se přihlásili na našem webu radioblaník.cz, možná, že u vás zazvoní a když ukážete tu samolepku a skutečně to bude ona, ta naše sluníčková s entropolem, získáte zmíněné peníze. Tak Lukáš se přihlásí do vysílání za chvíli, teď posílám slzu, lhůta záruční.

0: Tak tohle jsou Depešáci, Enjoy the Silence, 10 minut po 17. hodině. No a opět jdeme rozdávat penízky.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Respektive kolega Lukáš Valenta, který vyjel do terénu kontrolovat vaše nalepené samolepky. Pokud jste se přihlásili přes náš formulář na stránkách radioblaník.cz, máte samolepky lepené, tak tento víkend opět můžete mít tu radost vy. Začínáme dnes, po třetí se hlásí z Pardubického kraje právě Lukáš Valenta. Lukáši, ahoj, krásný den.
3: Zdravím, po třetí, tentokrát jsem dorazil do Chvojence a vedle mě už je výherce Jan Jurica. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku máme v pergole na lednici.
3: A co vás dovedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
4: Poslouchám Blaník pravidelně vlastně k práci, taky doma tady v pergole a jsou soutěže, já to zkouším.
3: Gratuluju, vy totiž vyhráváte 5000 korun. Co pak uděláte s výhrou?
4: No, asi pozvu ženu někam na wellness.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout, kolik Rádio Blaník dostalo mezi lidi samolepek spolu s Centropolem od našich letošních narozenin na Konopišti do 27. září?
4: No, tipnul bych si 333 333.
3: Dobrý tip, díky moc a já vracím slovo zpátky do studia.
4: Děkuju.
0: Tak já taky děkuju za slovo, samozřejmě, jak už jsem naznačil, tak dneska další tři spokojení výherci, 5000 korun jsme rozdali každému z nich, putují do finále o těch 100 000, no a vy se můžete radovat třeba zítra, nebo v neděli, kdy opět Lukáš vyjede. A kam to bude? No to nevíme, ale co je podstatné, abyste se přihlásili. Pokud ještě samolepku nemáte, klidně dneska si ji můžete vyzvednout v Čáslavi na koncertě, pokud to máte daleko, tak si ji stáhněte z našich internetových stránek radioblaník.cz, nalepte, přihlaste se do hry a pak to chce trochu toho štěstí. Tak vám držím palce.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: No teď už opět hrajeme hezky česky. Pavel Vítek před námi, no a za chvíli i Michal Hrůza. Budu ti vyprávět.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Michal Hrůza a budu ti vyprávět ve vysílání Blaníku. Písnička ze seriálu Vyprávě, jehož premiérové díly jsme mohli sledovat od roku 2009 do roku 2013. Neskutečné, jak to letí. A teď z jiného soudku. Pokud máte rádi písničky Olgy Lounové a chtěli byste si užít její koncert v pražském O2 Univerzu, poslouchejte Blaník tento víkend, protože vám budeme rozdávat vstupenky. A kromě toho zazní spousta písniček Olgy Lounové, plus chystáme i milé povídání. Takže to rozhodně nenechte ujít.
1: Víkend s Olgou Lounovou na rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba ABBA nebo Eláni, Znova sama dotkni. Za 8 minut už bude půl šesté.

0: Karamel, Přízrak 7B. Ještě 6 minut, 6:15 bude. Přejeme krásné odpoledne, možná už pro některé z vás podvečer. A teď míříme opět na další letní koncert Rádia Blaník. Kde se nachází?
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A kde se nachází kolegyně Iva Lecká s celým týmem? Je to v Čáslavi a žije to tam. Tak i vy přejeme krásný podvečer, ahoj.
2: Krásný podvečer, přátelé, já se vám hlásím. Čáslavi z nádherného města. Já jsem to tady říkala na úvod, já jsem sem jezdila, když jsem byla malá, takže to tady mám moc ráda. A probouzí to ve mně vzpomínky na dětství, je to krásný, to náměstí, krásné stavby tady kolem a spousta lidí, kteří přišli na náš letní koncert Rádia Blaník. Už se nám to tady krásně rozjelo, je tady opravdu hodně lidí, počasí je naprosto ideální, protože i když se po obloze honí mraky, tak vlastně to sluníčko není tak agresivní a je tady hrozně příjemně. No ale hlavně na pódiu je aktuálně blanická kapela, teď zrovna zpívají písničku od Lucie, všichni se skvěle baví. Já musím říct, že nálada je prostě perfektní. Určitě zvuk každého, kdo si chce užít báječný podvečer, protože ještě tu bude vystupovat Olga Lounová, taky Vojta Nedvěd, ten už dorazil, je ve velmi dobré náladě. No a samotné finále bude patřit Jankovi Ledeckému. Těšíme se na ně moc a věřím, že ti, kteří dorazí, si to s námi užijí. Samozřejmě máme pro vás spoustu dárků Rádia Blaník, spoustu krásných věcí, které si tu můžete na památku pořídit. No a k tomu samozřejmě taky samolepka Rádia Blaník a Centropolu, které tu rozdáváme a které někomu z vás přihrajou pěkné peníze. Takže kdo chcete, můžete, doražte se námi do Čáslavy, těšíme se na vás, jsme tu s celým týmem a je to tady parádní. Vstupné se neplatí.
0: Teda slyšíte, jak to tam žije? Tak já doporučuju. Budeme tam zhruba do 22. Tak dorazte, těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No za chvíli třeba hezky česky od Plavců Inženýrská. Těšte se, bude 6:45.
3: Luxusní dovolená.
1: Nová kola pro celou rodinu.
3: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
1: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
3: Jedeme s ní za vámi.
1: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
3: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: A tolik tedy London Beat ve vysílání Blaníku. Za chvíli bude 18 hodin a při pátku pro vás máme další díl České desítky s kolegou Petrem Slívou. Takže se těšte, že vám Petr představí opět 10 nejhranějších českých písniček v českém éteru. Mezi nimi Marek Ztracený, Obuj si mý boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: Taky zaspívá Xandl X písničku Dovolená.
2: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolenou.
0: A stále boduje i tenhle duet.
3: Musím se nalé.
0: To je Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 18 hodin.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
7: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek zpočátku skoro jasno až polojasno. Ojediněle se objeví i mlhy. Během dne pak bude oblačno, ale večer se začne od západu opět vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
5: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
7: Na Kladensku na příjezdu do Lán od nového domu zasahují hasiči u požáru haly. Silnice je tam uzavřena. Asi 15 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Kvůli tomu brzdí i příjezd do Prahy po dálnici D5 od 5. kilometru na 10 minut. A silný provoz je na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na výjezdu z metropole se zpomaluje na 9. kilometru a popojíždí se až k mostu Šmejkalka. Držíte se tu kolem 40 minut. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
4: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Směr Polsko, dnes vzlétly české Gripeny. Na Rakovnicku hoří hala na zpracování plastů. V Ostravě vrcholí přípravy na dny NATO. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. České Gripeny dnes kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic do Polska. U východní hranice země ale nakonec zasahovat nemuseli. Po vystřídání polskými stíhacími letouny se pak bezpečně vrátili zpátky do Pardubic. Rusko v posledních dnech podniklo několik útoků v blízkosti polské hranice. Jak už od nás víte, v Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Škoda podle odhadu bude až 400 milionů korun. Požár se mimo objekt nešíří. Plameny bojuje přes stovku hasičů. Ovzduší bude na místě monitorovat chemická laboratoř. Nikdo zatím nebyl zraněn. Ostravské letiště v Mošnově se zaplní letouny i armádní technikou. Už zítra tu odstartuje vojenská přehlídka dny NATO. Tradiční akce nabídne letecké akrobacie i moderní techniku a každý rok přitáhne 10 000 návštěvníků. Letošní ročník nabídne bohatý program, jak říká za hlavní organizátory Zbyněk Pavlačík.
10: Je tady připraveno několik desítek kusů techniky od záchranářské přes pozemní až po tu leteckou. Tou vlastně největší prezentaci zde bude mít Německo jako partnerská země, která tady opravdu bude mít velice bohatou prezentaci všech možných prostředků od pozemních tanky, bojová vozidla až tedy po letectvo.
9: Velkým překvapením bude zítřejší průlet dvojice amerických nadzvukových bombardérů B1. Čeští tenisté zatím v utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru prohrávají. Američané vedou 1-0 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouře podlehl Tienovi 2-6-4-6. Srovnat skóre se nyní pokusí v pražské O2 aréně Jiří Lehečka, který vezve finalistů nedávného US Open a světovou čtyřku Bena Sheltona. Kvalifikační duel z USA se hraje na 3 vítězné zápasy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Česká desítka s Petrem Slívou.
5: Česká desítka.
8: Česká desítka.
5: Česká desítka.
8: Na Rádiu Blaník.
3: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Jako každý týden touto dobou se potkáváme u hodiny, která patří českým písničkám. Je čas na písničky, které máte nejradši. Je čas zjistit, kdo si tento týden polepšil, kdo naopak trošku klesl a hlavně, kdo je tentokrát na úplném vrcholu. Česká desítka Rádia Blaník právě začíná. Pro nové posluchače jenom připomenu, že jde o písničky, které byly v tom uplynulém týdnu v éteru nejhranější. Ale ne jenom v tom blanickém, ale napříč všemi rádii. Opět nám to všechno spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Děkujeme. Tentokrát nám nikdo nevypadnul, ale máme tady hned několik změn pořadí a k tomu samozřejmě přihodím opět dva pohledy zpátky na nejhranější české písničky v minulosti. Na desátém místě je písnička skupiny, jejíž frontman teď spíš než na noty myslí na kroky. Skupina Opět a Radeček a písnička Všechno je v pořádku. Tomáš Polák už se chystá na letošní řadu Stardance. A jak to měl vůbec v minulosti s tím tančením?
11: Já jsem nechodil do tanečích, já jsem byl v té době poměrně velký asociál, mně to přišlo trapný. A vlastně opravdu první taneční krok jsem převedl až před Adrianou.
12: Ono v něčem je fajn, že vlastně se to učíme rovnou tak, jak je to správně a je to jenom prostě proces, to tělo to musí pochopit, protože musíte skoordinovat všechno, pánev, nohy, hlavu, ruce, držet břicho, jo, takže věděla jsem, že prostě dřív nic nedělal tanečního a je to v pohodě.
3: Tomášovi můžete brzy začít posílat hlasy do Stardance, teď si ale poslechněte písničku, která byla v uplynulém týdnu 10. nejhranější v českém éteru.
5: Česká desítka
8: na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Devátá nejhranější česká písnička v éteru, která byla devátá i minule, u DG a odlétáš. Single vyšel letos v březnu a podle kapely vzniknul trošku spontánně. Během soustředění na horách, kdy kluci po zkoušení seděli u stolu a kytarista Jakub Lenz zahrál kousek melodie, no a potom už to přišlo ráz na ráz. Ta písnička prostě chtěla dodělat. Odlétáš se navíc rychle dostala mezi výrazné české rádiové hity a teď je to devátá nejhranější česká písnička v éteru. Tou osmou je pro změnu Dovolená od Xyndla X. Ondra byl minulý týden hostem zářijového kytarového rána a mimo jiné jsme si povídali o nové desce, na které se Dovolená objeví.
3: Vzhledem k tomu, že už jste ode mě v éteru slyšeli pár nových písní, je na snadě, že bude nová deska a opravdu bude. Bude už na jaře a už teďka jako vlastně není, máme všechny písničky, jenom nevím, který ještě na té desce zůstanou. Já mám asi třeba 20 rozdělaných věcí a postupně tak jako doděláváme a uvidíme, který, co se dostane do té nějaký finální 12 písniček.
4: A jak se bude jmenovat deska?
3: Ale zatím máme taky několik názvů podle písniček, které tam budou, buď toto třeba bude právě Resetuju, co jsem tady kousek hrál, jestli to dopíšu, jestli to bude dobrý, nebo by se to mohlo jmenovat Papíry na hlavu. To myslím, že je taky taková písnička, co
4: no,
3: tam máme.
4: Schudný, no.
3: Ano, to je zrovna to o tom, jak se svět zbláznil, jak se blíží určitě konec světa, a, ale já jsem v pohodě.
4: A země je placatá.
3: Ne, ježišmarja, to už jsem měl v jiný písničce zase, a, ale o tom, že já jsem v pohodě, protože mám papíry na hlavu. Víš, je to z pohledu vlastně těch, že jako v momentě, kdy svět se zbláznil, tak následují šílence, protože...
4: Jo, je to jasný.
3: Ty mají papíry na hlavu, ty vědí, jak na to.
2: Tak tady je osmé místo, Xyndla X a Dovolená v české desítce.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Písnička, o které už bylo řečeno asi všechno, vznikla během společných hraní na vzpomínkových koncertech pro Davida Stypku. Původně ji měla naspívat jenom Eva na své album. Nakonec je z toho duet, který zazněl i letos na Eviných koncertech v pražském Edenu. Písnička se dokonce 17krát umístila na první příčce české desítky. Teď po 23 týdnech v žebříčku je 7. Takže Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si? Teď ale první místo. Ne aktuální české desítky, ale první místo z roku 1998.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: Nejhranější českou písničkou v roce 1998 byla touto dobou písnička Dej mi pusu od Alice Springs. Vydrželo jí to 6 týdnů. Písnička vyšla v roce 1998 jako titulní skladba stejnojmenného alba. A je to přesně ten typ písničky, který vám možná po prvních tónech okamžitě vrátí nějakou tu vzpomínku na 90. léto, diskotéka, rádio, co? Svět byl možná trošku jednodušší. Takže Alice Springs a Dej mi pusu. Teď v české desítce na Blaníku.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled.

0: To byla vzpomínka na rok 1998. 6 týdnů, nejhranější česká písnička v éteru. Alice Springs a Dej mi pusu. A za chvíli už zase zpátky k aktuálnímu žebříčku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Po prvním pohledu zpátky je tady opět žebříček 10 nejhranějších českých písniček v rádiích napříč republikou. Posloucháte Českou desítku na Blaníku. A teď 6. místo České desítky. Poetika a její letošní novinka Blízko. Pozitivní písnička, která říká vlastně docela jednoduchou věc. Když máte vedle sebe toho správného člověka, nepotřebujete už hledat nic dalšího. Na skladbě se kromě Ondřeje Brejšky podíleli muzikanti z Polska, Německa a Rumunska a právě z původně anglicky zpívané verze nakonec vznikla ta česká, která se jmenuje Blízko. V české desítce je už 13. týden a od minula si o jednu příčku polepšila. Takže Poetika a Blízko, aktuálně 6. místo české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Tak to byla Dominika Ladža společně se skupinou Krištof a jejich Půlnoční hřích, který je dnes na pátém místě české desítky. Zároveň je to písnička, podle které se bude jmenovat celé nové album skupiny Krištof, které vyjde už za pár týdnů. Ale Dominika teď řeší úplně jinou věc, než je Půlnoční hřích. Kvůli zranění totiž musela vzdát účast na světovém finále Miss Grand International v Thajsku, kam měla odletět reprezentovat Česko. Zastoupí první vicemis Hana Dětková. Pro Dominiky je to nepříjemná zpráva i proto, že se na soutěž připravovala prakticky celý rok. Hudby se ale vzdát nemusí. Právě letos se přidala ke skupině Krištof v téhleté písničce Půlnoční hřích a písnička má za sebou i nahrávání v Real World Studios Petra Gabriela. Takže jeden plán nevyšel, ale ten hudební jede dál. Tak to bylo páté místo a teď už jsme na bramborách. Ne v kuchyni, ale v české desítce. Je tady čtvrté místo. Konec konců je bramborová sezóna. A tahle medaile teď patří Marku Ztracenému, který si ji vysloužil s písničkou Obuj si mé boty. Takže čtvrtá nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Čtvrtá nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Obuj si mé boty a Marek Ztracený. A před stupínkem vítězů ještě druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: Navzdory hříchům. Už samotný název písničky zní trošku jako životní bilance. Člověk udělá pár chyb, pár věcí pokazí, ale hlavně jde dál. A přesně tenhle motiv je v písničce hodně výrazný. Petr Kolář patří mezi zpěváky, jejíž hlas poznáte během pár vteřin. A to se zřejmě stane. A příští týden v pátek vám třeba Petr i tuhle písničku zaspívá na posledním z letošních letních koncertů Blaníku na Velkém náměstí v Prachaticích. Bude tam určitě. Teď v české desítce, navzdory hříchům, písnička, která byla v roce 2011, 8 týdnů nejhranější českou písničkou v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Druhý pohled zpátky. 8 týdnů byla touto dobou v roce 2011 nejhranější českou písničkou v rádiích ta, která právě dozněla. Navzdory hříchům od Petra Koláře. A jdeme na stupínek vítězů. Selhání, písnička od Činasky, která se v české desítce drží 21. týden. Činasky mají za sebou opravdu nabité léto. Tento týden navíc odehráli speciální koncert v pražské Troji, kterým zakončili svoje letošní open air léto. A Praha přitom původně v plánu vůbec nebyla. Koncert přidali až později kvůli velkému zájmu fanoušků. A právě během tohle turné představovali i svoji letošní novinku Selhání. Ta navíc dostala ještě jednu podobu. DJ Frick ji předělal do remixu, který kapela zařadila i do programu svého turné. Původní Selhání je přitom písnička o nepovedené lásce, která nekončí dramatem, ale spíš smířením, že to tentokrát prostě nevyšlo. Takže Činasky a Selhání, tady je třetí místo české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Deník.
1: Malinový sirup a Miraj. Tentokrát na stříbrné pozici v České desítce. Před týdnem byla tahle vzpomínka na léto strávené u babičky v České desítce šestá, což je ostatně i počet týdnů v žebříčku. A než přistoupíme k prvnímu místu, tak rekapitulace. Všechno je v pořádku, zpívá skupina Opět a Radeček, tentokrát na desátém místě České desítky. Devítka stejně jako před týdnem patří skupině UDG a písničce Odlétáš. Osmé místo obsadil Xindl X a jeho Dovolená. Ze čtvrtého na sedmé to tentokrát vzal duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si?
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám.
1: Šesté místo patří Poetice a písničce Blízko. Pátou nejhranější českou písničkou v éteru byla písnička Půlnoční hřích, kterou si zaspívala skupina Krištof a Dominik Galáďa.
3: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
1: Na čtvrtém místě je Marek Ztracený a Obuj si mé boty.
4: Neříkejme tomu selhání.
1: No a bronzem se tentokrát mohou pochlubit Činasky za písničku Selhání.
5: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál.
1: Zatímco malinovej sirup od Miraj se popíjí na místě druhém.
6: Česká desítka.
0: Česká desítka.
6: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: A jdeme na to první místo. Někdo má a někdo nemá. A Eva Farná má. Před časem měla na prvním místě České desítky písničku Vzpomeneš si, kterou naspívala společně s Mirajem. No a potom vytlačila svou vlastní písničku jinou písničkou, kterou naspívala už sama. A ta se drží na prvním místě už šestý týden. Jmenuje se Neříkej, co má se stát.
6: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo

0: Neříkej, co má se stát a Eva Farna v České desítce na Blaníku. Opět už po šesté na prvním místě. Eva je od začátku září zpátky v porotě Superstar společně s Palem Haberou, Jakubem Prachařem a Kalinem. Pro Evu je to návrat do poroty po 13 letech. Letos navíc vydala nové album a hlavně má za sebou vyprodané koncerty v pražském Edenu. Takže pokud pro někoho je rok 2026 rokem úspěšným, je to rozhodně Eva Farna. Tak ať je pro vás úspěšný i ten následující týden, protože u žebříčku nejhranějších českých písniček se setkáme v premiéře zase v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Ta dnešní česká desítka už je u konce. Ještě poděkuju České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme čerpali. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: To bych tedy Russian One Way Ticket na rádiu Blaník a po české desítce vás opět zdraví a krásný páteční večer přeje Vlasta Suk. 19. hodina je tady, písničky na přání, ty páteční před námi a my si je užijeme. Karel Gott za okamžik, běž za svou láskou.
1: Běž za svou láskou, jako horský.
0: A taky zaspívá Petr Spálený. A nebude chybět banjo band Ivana Mládka, Jožin z Bážin.
1: Jožin z Bážin, už je celý bílý.
0: Tak se těšte, hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Tak zítra převážně polojasno, po ránu a dopoledne i jasno, lokálně mlhy, ale teploty příjemné 19 až 24 a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 15. Noční minima už chladná, 12 až 7 v údolích na pouhých 5 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, všechny vás zdravím, ještě jednou krásný páteční večer a pojďme se vrhnout do těch dnešních písniček na vaše písemná přání. Startujeme s Karlem Gottem a písničkou Běž za svou láskou. Ahoj milý Blaníčku, máme v ruce skleničku, připijeme ze srdíčka, s Malibu a troškou mlíčka, na úžasné setkání v jedinečném podání. V hlavních rolích Péťa, Martin, Olda, Vlačka, Olí, Marťa, Pája, Natka a samozřejmě Lenička, toť brozanská partička. Může to znít všelijak, věřte lidi, je to tak, že společné čtení přináší nám potěšení. Na zdraví a díky. A ještě jeden vzkaz tu máme, milé Rádio Blaník, prosím, zda byste jen tak pro dobrou náladu zahráli mojí lásce Irence, jeden z hitů Karla Gotta. U téhle písničky vždycky se pěkně rozparádí s poděkováním za vaši skvělou práci. Ivan, tak Ivane, písničku jsme bohužel v archivu nenašli, ale já myslím, že Běž za svou láskou vás taky potěší.

0: Běž za svou láskou, zpíval Karel Gott. A teď už na vaše přání, Alize.
1: Písničky na přání.
0: Jdeme na to. Na Rádiu Blaník. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky. Bylo by to pro všechny, co mají odpolední, aby nám to do té 22. hodiny rychle uteklo. Děkuje, Martina. Milé Rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát k dnešním narozeninám, které slaví pan Josef, tuhle písničku. Pojďme dál. Milé rádio, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost, napsal Samík. Chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost, tak ještě tento vzkaz bude pro radost od našeho posluchače Gustava a Honzy. Gustav je z Jihlavy, Honza z Temelína a my hrajeme. Tak tady je písnička na vaše přání. Dobrý večer.

Já přeji krásný večer ve společnosti Blaníku. 10 minut po 19. hodině hrajeme na vaše přání. Milý Blaníčku, už je to přesně rok, co nás po těžké nemoci v rodinném kruhu opustila naše milovaná Irenka. A jelikož vždy ráda Blaníček poslouchala a myslíme, že poslouchá dál, posíláme jí do nebíčka píseň, kterou vždy milovala, ale bohužel při které nás z tohoto světa opouštila. Ta je pro tebe, Petr Spálený, Až mi andělé. Nikdy na tebe nezapomeneme. Tvá potrefená rodinka posílá.

Petr Spálený zpíval Až mě andělé. A my pokračujeme na vaše přání. Olga Lounová, mimochodem s ní si užijeme celý následující víkend. Tak poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte pěkné dárky. Tak teď na vaše přání tedy narozeninová. Dnes máš svůj velký den a tak ti chci popřát všechno nejlepší k narozeninám. Především ti přeju pevné zdraví, protože to je v životě to nejdůležitější. Přeju ti taky hodně štěstí, lásky, radosti, pohody a spoustu krásných dní, na které budeš rád vzpomínat. Chci ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě v životě udělal. Za každou pomoc, radu, podporu i za chvíle, kdy jsi tu pro mě byl, i když to nebylo jednoduché. Přeje tvoje dcera Péťa.

Kalounová písnička Narozeninová. No a teď na vaše přání Miraj. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro naši Lucinku Chadrabovou k jejím 11. narozeninám, které slaví právě dnes. Milá Lucí, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, pohody, ať ti to jde ve škole, ať máš spoustu dobrých kamarádů, no prostě ať se zdaří všechno, k čemu přiložíš ruku. Všechno nejlepší přeje Daník, táta, babička, Vendula, taky Michal a samozřejmě teta Maruška. Máme tě strašně moc rádi. Tak Lucinko, tady je písnička od skupiny Mira.

i když nemůžeš, tak přidej na Rádiu Blaník. Za chvíli na vaše přání tahle Hurricane Dimitri, Žít svůj sen, ale taky Benjo Bent, Ivana Mládka, Jožin z Bážin. Tak poslouchejte dál a užívejte pěkný páteční večer, vám všem přeju.

0: Rádio Blaník.
1: Ano, pokračujeme na vaše přání. Teď Benjubent, Ivana Mládka, Jožin z Vážin. Zahrajte prosím písničku našemu Krištůvkovi k jeho dnešnímu svátku. Chlapečku náš, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, úspěchů ve škole, pohody. Máme tě moc rádi. Máma, táta, babi a děda.

0: Benjo Bandivana, Mládka, Jožin z Bážin. A my pokračujeme dál. Arakain, Dimitri a Žít svůj sen. Naší milované vnučce Vanesce Wolfové zahrajeme a popřejeme všechno nejlepší k jejím 13. narozeninám. Přejeme ti, Vany, zdárné uzdravení, ať tě štěstí neopouští. To ti přeje celá rodina, přátelé a kamarádi. Všechno nejlepší k narozeninám vám přeji, Radku a Vladimíre. Hlavně hodně zdravíčka, kluci. Máma z oba dva hodně moc ráda. Veronika. Další požadavek tady máme. Dobrý večer. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro mou maminku Zdeňku Adámkovou. Touto cestou bych ji chtěla pozdravit, vzkázat, ona už bude vědět, hlavně aby byla zdravá a aby tady byla u mě pro nás, že ji moc milujeme a že se jí moc vážíme a že jí za všechno moc krát děkuje. Ona bude vědět, jak to myslím. Posílá to dcera Žaneta Adámková, a která děkuje za zahrání. Tak není za co, tady posíláme písničku.
1: Rádio Blast.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Harakaina, taky Dimitri a Žít svůj sen.
1: Na Blaníku posloucháte páteční písničky na přání. A teď podle vás Michal David, disco příběh. Milý Blaníčku, prosím o zahrání téhle písně Evě Šestákové Solešníka, která dnes slaví 49. narozeniny. Na křídlech motýlí přilétá přáníčko a my ti, sestřičko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, navždy nás tu máš. Všechno nejlepší ti přejí bratr Radek, Zdeněk s rodinou, Petr s rodinou, mamka a taťka.

0: Michal David a Disco příběh. Před námi Hana Zagorová, jedna romantika na vaše přání. Dobrý večer, zahrajte prosím písničku Kousek cesty s tebou jako vyznání mé lásce, lásky k mému partnerovi Standovi za krásných 30 let společného života. Děkuji, s pozdravem manželka Vlasta. Není za co, tak ať se vám i nadále daří a teď si užijte písničku.
1: Radio Blaník.

0: Kousek cesty s tebou. Krásná romantika od Hany Zagorové. Blíží se 7:45. Za okamžik na vaše přání třeba Nedvědi, Máme jen sebe, nebo zpěvačka Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíhanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Písničky na přání.

0: máme jen sebe.
1: Tolik tedy Bratři medvědi a Máme jen sebe. Teď už další pohodovka, romantika a Celine Dion, písnička z filmu Titanic. Zahrajte prosím tuhle písničku pro moji milovanou hvězdičku. Moje milovaná hvězdičko, přeju ti všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se ti vyplní všechna přání. Jsi to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat a moc se na tebe těším. Tvoje sluníčko, miluji tě. A ještě jeden zkaz tu máme. Dobrý večer, zdravím nejlepší Rádio Blaník a tuto píseň bych chtěl nechat zahrát pro moji přítelkyni milovanou Berušku Aničku Novákovou s tímto vzkazem, ať se brzy uzdraví a abychom se mohli ve zdraví znova vidět. Ve čtvrtek se již hezky obejmout a krásně se políbit. Mám tě rád a miluji tě, Beruško, a to ti přeje tvůj brouček Honzík z Duchcova. Miluju tě. Tak tady už je písnička z filmu Titanic a rovnou ta filmová verze. Tak si ji užijte.
2: Je to už 84 let. A já pořád cítím ten čerstvý nádher.
3: Promiň, Fabricio.
4: Kde promiň, vama fan kula, vsadil si všechny
3: je
4: peníze.
3: Je mi líto, že teď neuvidíš svoji mámu, protože jedeme do Ameriky, Full House hoši.

0: 500 lidí zmizelo v oceánu, když se pod námi Titanic potopil.
1: Jak se jmenujete, slečno?
2: Rose. Dosnova.
3: Tak to byla nádhera. Celine Dion, filmová verze písničky My Heart Will Go On. A Blaník hraje na vaše přání i v pátek večer. Pojďme dál, zrychlíme s Jankem Ledeckým. Zdravíme všechny super lidi na bazén, mějte se fajn. A snad je voda dostatečně mokrá, napsala Lída ze Šumperka. Tak jdeme na písničku. Rádi.

0: Janek Ledecký zpíval Na ptáky jsme krátký, přesně 20 hodin, to je aktuální čas. No a písnička Na přání míří do další části. Za chvíli třeba Michal David, Zdálo se mi o ní. Před ním Václav Heckář, Tak pojď domů.
1: Tak pojď domů. Křičím ze všech sil.
0: A taky Karel Gott s Gábinou Gunčíkovou, Nic nás nezastaví. Tak to slyšíte, jedna hezčí než druhá. Ano, tohle je Blaník, který hraje hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Podle meteorologů nás zítra čeká krásný den, ano, nádherné babí léto, převážně polojasno, po ránu i jasno. A co se teplot týče, zítra 19 až 24 a v 1000 metrech kolem 15 stupňů. Noční minima od 12 do 7 stupňů, v údolích pouhých 5 a sem tam se kránu mohou vytvářet i mlhy.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Dobrý večer vám si, jedeme dál. Na vaše přání teď Věra Špinerová, Hej lásko, nečekej. Milý Blaníčku, přál bych si, aby si nám zahrál písničku k našemu krásnému výročí pro Radušku a přeji, aby se písnička líbila. Doufám, že jsem vybral super. To ti přeje manžel Mirek a děkuji předem za zahrání. Není za co, tak já vám přeji, ať se máte stále rádi a pevně věřím, že písnička potěší. Je krásná, tak si ji užijte. Věra Špinerová pro vás. Hej lásko, nečekej.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Věra Špinarová, hej lásko, nečekej. A my pokračujeme na vaše přání, Bobr a Motýl, vyznání. A zahrajeme písničku pro moji manželku Dagmar Kleinovou k jejím dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Moc tě miluji a nedovedu si představit život bez tebe. Ano, je to pravda. Miluji tě, tvůj Láďa. PS, moc pro nás znamenáš. Manžel Láďa a syn Pepa.

Pramotýl, romantické vyznání. Tady je Blaník, písničky na přání pokračují i teď 8 minut po 20. hodině. No, v tuto chvíli už by měl poslouchat náš posluchač Vašek. Milý Vašku, dnes slavíme všichni společně na chalupě v Tučapech tvoje krásné 65. narozeniny. A právě tyhle společné chvíle jsou tím nejhezčím dárkem, který si můžeme navzájem dát. Říká se, že s věkem by měl člověk zpomalit, my ale dobře víme, že tebe a vlastně ani nás s tebou jen tak něco nezastaví. A protože k dnešnímu dni patří i pořádná narozeninová písnička, posíláme ti Nic nás nezastaví od Karla Gotta a Gabriely Gunčíkové. Přejeme ti k tvým narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, spoustu radosti a stále tu stejnou jiskru v oku. Vašku, všechno nejlepší. Máme tě moc rádi a jsme šťastní, že tě máme. Tvoje manželka Ilona, dcery Lucie s manželem Jirkou a Michaela s manželem Pavlem a tvoji vnoučci Sebík, Niky a taky Vašík. Tak taky samozřejmě zdravíme, užijte si vaše půlkulatiny, ať se daří, všechno nejlepší i od nás z Blaníku. A tady máte tu písničku, která tady je všeříkající. Nic nás to zastane.

Karel Gott a Gábina Gunčíková. A nic nás nezastaví. Jedeme dál, nás taky nic nezastaví. Hrajeme na přání, dnes to bude zase delší, zhruba do čtvrt na 11. Tak poslouchejte písničky na přání. Pokud jste napsali, tak se určitě dočkáte. Pojďme dál. Před námi Václav Neckář. Zahrajeme synovi Davidovi, Noik Bauerovi k 41. narozeninám z Benešova. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti ze své dcery a splnění všech přání přeje máma a dcera Amálka. A písnička bude i pro našeho milovaného Krištůvka, moc tě milujeme, manželka Anička a děti, taky Toník s Beátkou. Všechno nejlepší, Krištůvku.

Slovenska a krásná písnička, tak pojď domů. A my pokračujeme dál, před námi Jeruzalém. Prosím o zahrání už velkému klukovi Pavlíkovi Kohoutkovi z Votice. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a školních úspěchů. To ti přejí rodiče a babička z Hermaníček a babička s dědou z Votice. Jdeme to.

Při stále krásný páteční večer s Blaníkem, jedeme dál na vaše přání, teď Michal David. A zdálo se mi o ní, zahrajte mé milé senátorce tuhle písničku, Jani, zamiloval jsem se, napsal Beník. A bude to taky pro Janu, té koňskou láskou, mluvím za všechny, co tě milují, podpořím tě, Luboš z Tábora. Tak, tady je Michal David a zdálo se mi o ní.

0: Michal David a zdálo se mi o ní za 5 minut půl deváté. Za chvíli třeba Lucie a Marie, taky Argema Jarošovský pivovar a nebo jedno z říčného tance. Pěkný večer.
1: Rádio Blaní, písničky na přání.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na 2 místech, v Čestlicích a v Europarku.

0: přání na Rádiu Blaník.
1: No a před námi Lucie s písní Marie. Ahoj rádio, prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu. Děkujeme za milou, veselou návštěvu. Krásně strávený dopoledne s tebou. Máme tě rádi, myslíme na tebe a písničku ti posíláme z lásky. Tvoje maminka, táta a holky Kačka, Sofinka a Patrik posílají.

Tolik tedy Lucie, písnička Marie a my pokračujeme dál. Na vaše přání teď byl Medley a Jennifer Lawrence. Dáme si jednu z hříšného tance a konkrétně to bude pro mojí... Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku z filmu Říšní tanec pro moji ženu Jarušku z Hroubovic, která dnes slaví své 60. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího, štěstíčka, lásky, pohody a hlavně zdraví do dalších let ti přejí tvoji nejbližší manžel, děti, dcera, Lucie a taky syn Ondřej se svými rodinami. Máme tě rádi a děkujeme ti za vše, čím pro nás jsi. Tak my taky zdravíme samozřejmě krásné narozeniny a posíláme písničku.

Tady byl medley Jennifer Warnes a písnička z Říčného tance a před námi Argema, Jarošovský pivovar. Budeme hrát pro Katarínu a Luboše, kteří právě vyrážejí ze Švýcarska na Slovensko, písničku od Argemy. Katka řídí, Luboš dělá navigaci, kontrolu provozu, DJ a hlavně odborný dozor nad tím, jestli Katka jede správně, tak nám to pusťte pořádně na hlas, ať nám těch pár set kilometrů teče rychleji a Luboš nemusí celou cestu zpívat sám. Zdraví Katka a Luboš ze silnice. No tak zdravím vás na silnici, hlavně šťastnou cestu, volume doprava, jak se říká, no a tahle je vaše, tak si dejte jednorosené, pomyslně samozřejmě.

0: Argema, Jarošovský pivovar a pokračujeme.
1: Toto přáníčko putuje našemu chlapečkovi do lesa. 2 roky dnes slavíme auta, vláčky, stavíme. Všechno nejde, ty malý kluku, pusu posílám ti z ruku. Hry a radost každý den, ať se plní každý sen. Moc tě milujeme, všechno nejlepší přejí rodiče, tvé sestry a taky babičky z dědečky. Tak samozřejmě taky přejeme všechno nejlepší a posíláme šmoulíky.
2: Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Anna Zagorová, Šmoulová země, za chvíli na vaše přání třeba tahle. Jedna pohádková, Tam za řekou, Tereza Maško a Marek Lambora. Taky Zaragoza Brenta nebo Bratři Nedvědi, všechno nejlepší. Tak za chvíli pokračují písničky na přání. Je 8:45 a 1 minuta k tomu.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Tereza Mašková, Marek Lambora a Natália Germány, tam za řekou krásná písnička z pohádky. Pokračujeme s nedvědy, dáme si všechno nejlepší, krásný narozeninový den, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody. Ať se ti všechno daří, přejeme s Lucinkou k tvým krásným 70. narozeninám. A tak nedvědi taky všechno nejlepší, tady je písnička.

Tak tohle byli Honza a František Nedojedovi, všechno nejlepší. A pokračujeme na vaše přání, právě teď jedna diskotéková pecka. Ahoj, prosím o zahrání písničky pro naši Naděnku ze Stoda, která slaví zítra svátek, a taky pro moji nejlepší kámošku Anetku z Plzně. Děkuje Tomáš. A ještě jeden. Prosím o zahrání písničky pro nejrychlejší pizzařku do Sokolovny v Červeném Kostelci, a ti to jde dnes od ruky. Hezký večer všem i vám v rádiu Blaník. Děkuje Šárka. Tak jdeme písničku. Blaník.

0: sme to pořádne rozdeli. Tolik tedy Saragoza Band ve vysílání Blaníku. Teď je přesne 9 večer a písničky na přání budou pokračovať dál. Tak v příští hodině třeba T-Boys a Beruška. A taky Michal David a Karel Gott, to stárnutí zrádne. A Lucie Ondráčková přidá Lásku na 100 let. Tak jdeme dál na vaše přání a hezky česky hraje Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra v celku pěkný den, babí léto nás čeká, převážně polojasno, po ránu a dopoledne i jasná obloha, po ránu ale lokálně mlhy, tak s tím počítejte. Jinak teploty přes den 19 až 24 a v 1000 metrech kolem 15, v noci a po ránu od 12 do 7 a v údolích může být i 5 stupňů Celsia.
1: Plasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Teď na vaše přání Marek Ztracený a naše cesty. Bude to pro Petra od Karolíny. Petře, omlouvám se ti za všechno, čím jsem ti ublížila. Mrzí mě to a moc bych si přála, abys mi odpustil. Miluji tě a nechci od tebe přijít.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu.

Marek Ztracený a Naše cesty. Je 9 hodin k tomu 5 minut a teď na vaše přání T-Boys Beruška. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom zahrát písničku k 5. výročí naší svatby, kdy jsme si řekli ve stínu stoletých líp naše ano. 5 let plných lásky, smíchu, společných zážitků a krásných chvil, ale i okamžiků, které jsme zvládli. Velkou pusu si posílají Věrka a Roman Beladovi. No tak jste spolu šťastní i dalších minimálně třeba 50 let. A ještě jeden zkaz tu máme, dnes slaví narozeniny Jana Trochová z Příbrami. Lásko moje, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, děkuji ti za to, jak se staráš o naše 4 vnučky, ale taky hlavně, jak jsi se mnou vydržela vše špatné. Teď už to bude jenom lepší a lepší, tvůj Zálesák.

0: Skupina T-Boys, písnička Beruška. Posloucháte Vlaník.
1: A teď budeme hrát Někam do nebe pro mou životní lásku Vlačku z Pardubic. Děkuji a ještě jednou díky. Tak posíláme písničku od Vlády Šafránka a Olgy Lounové. Vím, že ty víš.

Vláďa Šofránek, Olga Lounová zpívali Vím, že ty víš. A teď na vaše přání Michal David s Karlem Gotem, to stárnutí zrádne. Milý Blaníčku, zahraj písničku pro mého manžela Mariana k jeho narozeninám, které slaví 18. září. Přeji mu jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. PS, jsem ráda, že tě mám. Miluju tě. A ještě jeden vzkaz tu máme, můj manžel a náš skvělý táta a dědeček pan Josef Vondrak oslavil v úterý 15. září své 60. narozeniny. Prosím, zahrajte mu písničku, kterou jsem vybrala. Tak to tenhle rok byl pro tebe náročný, ale zvládl si to, tak ti přejeme do dalších let všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc rádi, manželka Maruška, dcera Petra s Lukášem, taky Pavla s Jirkou, Barča s Matějem a vnoučata Kubík, Adélka, Jiřík a Honzík posílají pusu. Děkujeme, že jsi náš.

0: Michal David, taky Karel Gott, to stáhnutí zrádné. A my pokračujeme na vaše přání. Teď Palo Habera a Láska necestuj tým vlakom. Milý Váďo, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Jsme moc rádi, že tě máme. Jsi důležitou součástí našeho života, našeho domova a naší rodiny. I když ti to možná neříkáme tak často, jak bychom měli, máme tě z celého srdce rádi. Krásné narozeniny Eliška a syn Matyášek posílají.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Radio.

0: Palo Habera, Láska necestuj tým vlakom. Za 8 minut bude 9:30, za chvíli Michael Jackson na vaše přání písnička Bad a hezky česky třeba Lucie Modráčková či Jarek Šimek.
1: Nejen dobří holuby, ale i Blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
2: Na rádiu Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.

Za dvě minuty bude půl desáté a teď na vaše přání na Blaníku Michael Jackson. Ahoj, pozdravuj Blaníku všechny. Chtěla bych darovat tuhle píseň mojí kamarádce Jarmile Bláhové. Všechno nejlepší k narozeninám, Jarmilko. Lucka.

0: Michael Jackson, písnička Bad.
1: Na rádiu Blaník, jedeme dál, hezky česky. Lucie Vondráčková ty zaspívá, touto cestou bych chtěla popřát svému muži. Život ti píše za rok víc, slovíčkem saným chci tedy říct, žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej, moc tě miluju a jsem ráda, že tě mám, tvá žena a naše děti.

0: Lucie Vondráčková, krásná pohádková písnička Láska na 100 let. A my pokračujeme dál. Teď už Jarek Šimek, narozeninová. A budeme hrát k 11. narozeninám pro Patrici Coufalovou od Strejdy Dominika. Paťulko, přeju ti všechno nejlepší k tvým dnešním krásným 11. narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, aby si byla veselá, šťastná a stále usměvavá. A co ti splní všechna tvá přání, které si přeješ, aby se ti dařilo ve škole. Dnes je tvůj den a užij si ho naplno. Jsi velká princezna a mám s tebe obrovskou radost. Přeju ti, aby jsi byla pořád šťastná, Beruško. Posílám ti hodně moc sladoučkých pusinek. Touto cestou chci pozdravit i Nikolku, Junis, Elišku, tetu Blanku, maminku Evu a tetu Moniku. Paťulko, moc na tebe myslím, i na Nikču a Elišku a Junis, buďte prosím hodné, strejda se brzo vrátí a všechno vám vynahradím, to vám slibuju, ještě jednou všechno nejlepší zlatíčko, milovaný strejda Dominik. Tak, další vzkaz tu máme a požadavek na Jarka Šimka. Posílám obří přáníčko dvěma nejdůležitějším osobám v mém životě, mamince Renušce, přeju všechno nejlepší k 57. narozeninám. Hodně štěstíčka, taky zdravíčka a nehynoucí lásky s Bobešem. A taky všechno nejlepší mé sestřičce Markétce k 30. narozeninám. Ségra, už seš jednou nohou v důchodu, tak bacha. Hodně štěstíčka a spoustu lásky s Želinkou. Mám vás moc ráda a posílám velikou pusinku, vaše milovaná Bobinečka. A ještě jeden vzkaz tu máme. Všechno nejlepší k narozeninám, sestřičko. Přeju ti hlavně zdraví, štěstí, lásku. Ať se ti splní všechna tvá přání. Užij si svůj den naplno. Máme tě rádi. Přeje máma, táta, Péťa, Petr, Daneček a taky Mareček.
1: Na rádiu

hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Jarek Šimek a narozeninová. A my pokračujeme na vaše přání, skupina Jelena Hradišťan. Krásný večer, chtěli bychom tímto popřát naší mamince a manželce k dnešním narozeninám. Milá Martinko, přejeme ti samozřejmě všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a velkou dávku pevných nervů, však už nás znáš. Lásku, štěstí a vysoký tlak ti zařídíme my tři a slibujeme, že jich budeš mít dostatečně. Moc tě milujeme, s láskou Žvanil, Kecel a Koblížek. A ještě jeden vzkaz tu máme. Tento týden patří u nás doma dvěma nejdůležitějším lidem. Posíláme dodatečné přáníčko našemu oslavenci, bráchovi Davidovi Vávrovskému, a rovnou zdravíme budoucí oslavenkyni, maminku Jiřinku Vávrovskou, oba z Rožmitálu pod Třemšínem. Buďte oba zdraví, šťastní a tak dál, skvělí jako doteď. Máme vás z celého srdce rádi a spolu se čtyřnohým mazlíčkem vám přejeme ty nejkrásnější narozeniny. Přeje sestra a dcera Iveta. Tak my se připojujeme, no a tohle už je ta lahůdka, kterou máte tolik rádi. Jelení, Hradišťan a Jiří Pavlica. Miluju tě.

0: Skupina Jelen, taky Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Je 9:45, k tomu 1 minuta, za chvíli třeba Petr Kotwald, už po nás Lásko má jdou.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Už po nás, lásko má jdou a Petr Kotwald. Posloucháte Blaník a jedeme dál. Fancy Flames of Love. Chci nechat zahrát své přítelkyni Veronice do Židenic na Boetingrou 35 se vzkazem, že ji miluji. Děkuje Pavel Milota.

0: Fancy Flames of Love, krátce před 22. hodinou. A dnešek přišla opravdu velká hromada vzkazů a požadavků. Tak ještě prodlužujeme i po 22. To bude znít na vaše přání. Dalibor Janda, Všechno na Mars. Taky si přejete slyšet duet Mosty. To je Lenka Filipová a Karel Zich. A nebude chybět Karel Gott. Takže i po 22. hodině prodlužujeme a hrajeme na vaše přání. A hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekejme převážně polojasno, po ránu a dopoledne ještě skoro jasno. Jen sem tam se mohou po ránu a dopoledne objevit mlhy. A co se teplot týká, zítra 19 až 24 a v 1000 metrech kolem 15, noční minima 12 až 7, v údolích pouhých 5 stupňů Celsia. Ale jinak zítra tedy den jako malovaný, krásné vaví léto nás čeká.
1: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Dobrý večer vám přeju, za 2 minuty 22 hodin a teď na vaše přání Dalibor Janda. Všechno na Mars. Zahrajeme kolegovi Jiříkovi k noční směně a všem mimozemšťanům od Vojty. Rádio.

Dalibor Janda a Všechno na Mars. Posloucháte Blaník, jedeme dál na vaše přání. Teď Whitney Houston, I Will Always Love You. Krásná písnička nás čeká. Zahrajeme Milušce Nachtigalové, jen tak pro radost a hezký nastávající víkend přeje Miloš.

Tolik tedy Whitney Houston, I will always love you. A my pokračujeme ještě stále na vaše přání. Lenka Filipová, Karol Zich nám zaspívají Mosty a bude to pro moji kamarádku. Tahle skladba je její zamilovaná. Od Blasty.

0: Lenka Filipová, taky Karol Zich a krásné mosty.
1: Rádio Blaník.
2: Blaník?
0: No a teď na vaše přání, Jeláni, znova sama dotkni. Milá Leonko, vím, že teď procházíme složitým obdobím, moje srdce bije a bude být jenom pro tebe. Odpust mi moje přestupky, jestli můžeš, a znova sama dotkni, tak jak si mě se dotkla 22.4.2025. Moc tě miluji, ty to víš, tvůj Luboš posílá písničku. No tak tady ji máte.

0: skupina Elán a Znova sama dotkni, ať už jste s námi kdykoliv.
1: Vám všem přeji krásný večer. Pokud jste na cestách, tak hlavně opatrně, dobře dojeďte do svých cílů. Teď už na vaše přání další krásná romantika Faith Hill. Posílám tuto písničku všem smutným ženám, které nikdo nechce kvůli jejich nemoci vaše nahliad. Tak jdeme na to.

You'll Be a Faith Hill na Rádiu Blaník v písničkách na přání. Ještě stále ano, hrajeme podle vás. A pojďme na Karla Gotta. Tahle písnička bude pro našeho milovaného Strejdu Tondu, který nás opustil 18.11.2025. Strejdo, moc nám chybíš a nikdy na tebe nezapomeneme. Navždy zůstaneš v našich srdcích. S láskou Karolína, Gabriela, Regina, Sandra, Renata, Irena, Šárka, Zdeněk, Jirka, Bára, Kačenka a taky

Golgot, už z hor zní zvon. A tady je poslední vzkaz pro dnešní večer. Milý Blaníku, dnes je tomu 10 dlouhých let, co mě bez slůvka rozloučení navždy opustil můj milovaný synek Mireček Majdanský. Odešel ve věku pouhých 5 let. Celý svůj kratičký život miloval zvířátka, hlavně pejsky, nikdy jim neublížil, avšak oni strašně ublížili jemu a nikdo neví proč. S velikou láskou, ale s obrovskou bolestí v srdci denně ve své samotě vzpomíná milující, ale nešťastný taťka, pan Majdanský.

0: snad se vrátíš.
1: Argema a zbylo jen přání. No nám už tu žádné přání nezbylo, všechno jsme pro dnešek splnili. Bylo to sice delší, ale já doufám, že jste si to užili. Zase zítra od 19 to bude ve vaší režii. Tak se těšte, popřípadě si můžete napsat o písničku v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Tak krátce před 10:30 vás zdraví Vlasta Suk, za okamžik už písničky z lásky, mezi nimi třeba Roxette. Taky Petra Zámečníková a Jiří Strnatý. Josef Devátý a Kolotoč.
2: Přece velký kolotoč, mám
1: a spousta dalších, tak pohodový večer.
3: Z tvých nežných slov jsou věty holí, to co ladilo tři.

Slzy, nač je pláč, nač si oči zakrýváš šátkem, co je děravý, už ho nikdo nespraví, proč odešli?

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme místy oblačno, jinak polojasno až jasno a lokálně se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně polojasná ráno a dopoledne místy až jasná lokálně s mlhami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálne máme místy oblačno, jinak polojasno až jasno a lokálně se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně polojasná ráno a dopoledne místy až jasná lokálně s mlhami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 19. září, kdy svůj svátek slaví Zita. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1922 se narodili jednak Emil Zátopek, český atlet, a taky česká atletka Dana Zátopková. Ano, a kromě toho, že se narodili ve stejný den, tedy 19. září 1922, je také zajímavé to, že zemřeli 20 let po sobě. Emil Zátopek v roce 2000 a Dana Zátopková v roce 2020. Že by náhoda těch dvojek. Já myslím, že k sobě patřili tělem i duší. V tento den v roce 1925 se taky narodil český herec Jan Skopeček, zemřel v roce 2020. V roce 1947 přišel na svět folkový zpěvák František Nedvěd. Už je to 5 let, co nás opustil. A kdo dnes slaví narozeniny? Třeba herečka a dabérka Valerie Zavadská, její 68. A 46. má česká herečka Zuzana Vejvodová. Tak blahopřejeme i vám, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky.

0: Radio Blaník, počasí. Radio
1: Blaník. Momentálně máme místy oblačno, jinak polojasno až jasno a lokálně se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně polojasná ráno a dopoledne místy až jasná lokálně s mlhami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je sobota 19. září, dnes má svátek Zita a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne slavnostní zahájení 17. ročníku festivalu Děti čtete. Uskuteční se v Brně, Olomouci, Plzni, Znojmě a Blansku. Dnes také startuje 21. ročník sousedských slavností Zažít město jinak. Během září oživí více než 160 lokalit v Praze i dalších městech a obcích po celém Česku, od Adamova po Žamberk. Dobrovolnická akce Světla nad bunkry připomíná zářijovou mobilizaci z roku 1938. Akci s názvem Řemeslo má zlaté dno představí vodní mlýn v Hoslovicích, a to v 10 hodin dopoledne. V Plzni se bude konat druhý ročník česko-ukrajinského kulturního dne Děkujeme Česku. Akce se bude konat na nábřeží Radbuzy pod třemi mosty. Komentované prohlídky historické budovy radnice v Liberci odstartují v 9 hodin dopoledne. Dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky se dnes konají na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy. A pro veřejnost začíná na Pražském hradě výstava českých korunovačních klenotů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme místy oblačno, jinak polojasno až jasno a lokálně se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně polojasná ráno a dopoledne místy až jasná lokálně s mlhami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.